Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenomky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.
1: Classic rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: thank you, good night.
1: Hele lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenonky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
2: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
3: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Nejenom černá. Nejenom bílá. Ale všechny barvy roku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Klassik Rock.

0: Hele, lidi, neviděli jste tady mýho kámoše? Má dlouhý vlasy, nosí lenomky, batikovaný triko, roztraný džíny a na čele má šátek.
1: Si píš, že jsme ho viděli, čeče. Je tady, tamhle, vlevo, vpravo, za náma, před náma. Je prostě všude okolo.
2: Vzpomeňte si s námi legendárního praotce všech hudebních festivalů a všechny na něm vystupující umělce. Woodstock. Užijte si víkend ve znamení lásky, míru, porozumění a skvělé muziky.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Horký letní den. Před bouřkou. A město halí těžkej mrak. Brendák

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
2: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
3: Aplikace Radio Beat je v Apple Store i Google Play.
4: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
2: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
5: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
6: Prosím vás, vy jste cukrárna?
7: Ne, autoservis.
6: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
7: Povídám, že jsme...
6: Indiánka, rychle.
7: No, jak chceš. 20 korun.
6: Cože?
8: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
6: Větr.
8: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
6: Větrník. A je čerstvý?
8: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. Zítra od 7 večer na rádiu Beat.
9: Víkendový guláš Rádia Beat.
10: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Většina běžných rad proti komárům podle vědců nefunguje. Nepomáhá pivo, vitamín B, česnek, ultrazvuk ani světelné lapače. Nejspolehlivější ochranu poskytují repelenty s látkami DEET, ikaridin nebo IR3535. Částečně také pomáhá větrák, který rozptyluje oxid uhličitý, podle kterého komáři člověka vyhledávají. Automobilka Škoda v Mladé Boleslavi se stále rozrůstá.
11: Aktuálně je nejviditelnější stavba nové lakovny, která si vyžádala také přítomnost největšího kolového jeřábu v České republice. Jde o stroj, který dokáže manipulovat s nákladem o váze až 800 tun, který zdvihne do výšky téměř 150 metrů. Staví se také nový dopravníkový most, po kterém budou do nové lakovny putovat karoserie automobilů. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
10: Nový konverzní kit Cyplor dokáže během pár minut přeměnit běžné kolo na elektrokolo. Motor je v zadním náboji a baterie má podobu bidonu. Celý systém váží necelá 2 kila a je určen hlavně pro silniční a gravel kola. Dojezd je kolem 50 kilometrů a cena v předprodeji začíná zhruba na 12 tisících korunách. To byl víkendový guláš Rádia Beat.
9: Classic Rock.

Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. zlatarezerva.cz.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na výstavu, kterou můžeme navštívit do 29. srpna.
4: Nové muzeum v Kralupech nad Vltavou představuje v budově pivovaru lunety malíře klasika 19. století Mikoláše Alše. Muzeum mělo v minulosti tato velkoformátová díla ve sbírkách, později skončila uskladněná ve Velvarech. Současná výstava je první veřejnou prezentací těchto monumentálních kreseb.
3: Archeologové v severozápadní Číně objevili bronzovou nádobu obsahující skoro 3¾ litru obilného vína. Její stáří odhadují na 2300 let. Jde o jeden z nejzachovalejších nálezů starých alkoholických nápojů, které se v Číně podařilo odhalit. Nalezli ho na hřbitově, který je považován za pohřebiště vojáků z takzvaného období válčících států z let 475 až 221 před naším letopočtem. Některá města v Chorvatsku se rozhodla zakročit proti takzvaným ručníkářům a lehátkářům. Věci, které na veřejných plážích zůstanou přes noc, pozbírají a odvezou. K podobným krokům se uchýlily úřady například ve městech Sveti Filip i Jakov, Cirkvenica nebo ve městě Supetar na ostrově Brač. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatle.
1: Dobré ráno, víťáci, je sobota 15. srpna roku 2026, svátek má Hana, tak všem Haničkám samozřejmě přejeme všechno nejlepší, no a 7 minut po 8. hodině ranní už vás ze studia Rádia Beat na Vinici v Pražských Strašnicích srdečně zdraví Jirka Rogl. No a my tu máme zase přesně po roce tenhle tradiční nostalgický víkend, kdy vždy vzpomínáme na legendární festival Woodstock a vždy se jej snažíme pěkně zmapovat a projet pěkně tak nějak od začátku do konce, od Richieho Havance, který vše v pátek 15. srpna roku 1969 krátce po 17. hodině odstartoval až po Jimiho Hendrixe, který festival svým fenomenálním a navíc vlastně dvojitým vystoupením v pondělí dopoledne, již před trošku prořídlým, leč stále ještě početným davem zakončil. No a protože to ani tentokrát nebudeme brát po pořadě, ale na přeskáčku, cik-cak, zazní teď právě něco z toho úplného závěru a mám tu tak na úvod dne i víkendu právě Jimiho Hendrixe a vám dobře známý kousek jménem Fire.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na rádiu Beat.
1: A je tomu tak každý rok, kdy si tu legendární festival ve Woodstocku připomínáme, že především od těch velkých hvězd téhle události, od těch již tehdy nejslavnějších a co si budeme povídat, také nejdražších kapel a muzikantů, si tu určitě vychutnáme těch dobových ukázek po vícero, no a jednou takovou kapelou jsou samozřejmě i The Who, no a už tam sázím úvodní kousek, čili otvírák toho jejich tehdejšího setu, skladbu jménem Heaven and Hell.
2: Please warmly welcome The Who!

0: Největší festiák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: No a ve Woodstocku před těmi více než 5 desetiletími, ano, letos to máme již 57 let, hráli i nějaké ty tak trochu pozapomenuté kapely, které si tu také tak trochu průběžně připomeneme, ale byly to vlastně z dnešního pohledu především ty velké dnes legendární rockové kapely a muzikanti jako Jefferson Airplane, Janis Joplin, Grateful Dead, Santana, The Who, Ten Years After, či samozřejmě již na úvod odehraný Jimi Hendrix, tedy jména i velice často frekventovaná tady u nás na Beatu, a nechyběli tam samozřejmě ani taktéž legendární Creedence Clearwater Revival, od kterých si, a jak jinak než v živé nahrávce z Woodstocku, vychutnáme tak trošku, řekněme, zaklínací skladbu I Put a Spell on You.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
1: Ano, my jsme se dnes tak jako již tradičně vždy v tomto letním období přenesli v čase. Máme tu 15. srpnový den roku 1969, tedy ocitáme se v době právě před 57 lety. Je tak nějak někdy po 4. hodině odpoledne a nad údolím patřícím farmáři Maxi Jazgorovi se rozlehl přímo frenetický vřískot Freedom. Černošský písničkář, zpěváka, kytarista, rodák z Brooklynu Richie Havens právě takto odstartoval nejspíš nejdůležitější festival populární hudby všech dob, bych se nebál říct. No a tady je toho chvíli před 9. krásný důkaz.
2: Let's welcome Mr. Richie Havens.

0: Tak to byli Nightwish, nabít to takhle na závěr hodiny, samozřejmě mimo to víkendové téma. Nightwish opravdu ve Woodstocku ještě nevystupovali, teď nevím, jestli byli vůbec naživu, nebo možná jenom někdo z nich. V každém případě máme závěr hodiny, mám tu nějaké ty vaše pozvánky a tady třeba Lukáš, tak ten napsal: ahoj Víťáci, chceme vás všechny pozvat na hradecký Big Beat do letního kina v Hrádku u Rokycan. Dnes 15. srpna od 19 hodin zahrají místní Bad Liars, pražsko-americká smečka Midnight Honey Cake a blatenčtí pankáči se ságem kapela Rezonet. Doražte, moc se na vás těšíme. Keša, moc děkuji za odvysílání, rádo se stalo. A další dvě pozvánky, tak ty mám tak, jak je to úplně nejlepší, namluvené přímo vámi do té naší víťácké mobilní apky.
1: Ahoj Býťáci, zvu vás v sobotu 15. srpna na Den se sousedy do Dolní Čermné. Od 8 večer u nás v Azas zahraje česká rocková kapela Proteus, potom Čechomor a večer zakončí místní rocková kapela Kvíz. Tak dorazte do Dolní Čermné, lístky budou k zakoupení i na místě. Více informací najdete na www.azas.cz. Býťákům zdar, Pája Maník.
2: Ahoj Býťáci, zvláště pak ti z jižních Čech. Chtěl bych vás pozvat 15. srpna 2026 do Bechyně, do restaurace u Hradeb, kde se od 18.30 uskuteční vystoupení kapely Agora Band. Srdečně vás zvu a přijďte pobejt. Děkuji.

0: Audio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonů i své solové kapele. Právě v Trafikách.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Před dovolenou je vhodné pořídit si kopie dokladů a platebních karet pro případ jejich ztráty nebo krádeže. Citlivé údaje je ale nutné bezpečně uložit a nezdílet. Odborníci doporučují také rozdělit karty a hotovost na více míst a mít připravené kontakty pro jejich rychlou blokaci. Jak v těchto dnech a týdnech nejlépe projet na Slovensko?
3: První pastí je už Brno, tudy ne. Doporučuji proto od Prahy a okolí hradeckou dálnici, která vás v klidu přenese až za Pardubice. Vysoké Mýto už má obchvat, za Litomyšlí je nový kus dálnice až nad Svitavy a jak spadnete z Mohelničáku dolů, tak máte vyhráno. Mýjte maximální povolenou rychlostí Olomouc, Flidek, Mistek a najednou jste u Jablunkova. Do slovenské zemi vpadnete cez Čadcu a za Žilinou zmizíte v 7 km dlouhém tunelu pod Malou Fatrou, až pak to začne drhnout v serpentínách před Ružomberokem, který je hrdinou dopravního zpravodajství jako u nás středočeský Benešov. Bonusem pro účastníky kolonie však výhled na blížící se nízké i vysoké Tatry. Dobrá zpráva nakonec. Dálniční obchvat Ružomberoku otevřou v půlce září. Pohodovou cestu do Tatier přeje Luboš Dvořák.
2: Společnost Kettle vyvinula akumulátory pro elektrická letadla s energetickou hustotou 350 Wh na kilogram. Nové baterie prošly náročnými bezpečnostními testy a jsou připravené pro sériovou výrobu. Prvním zákazníkem bude firma Autoflight, která vyvíjí elektrická letadla s vertikálním vzletem i přistáním. Poslouchali jste Guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Woodstock, největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na beatu.
1: 8 minut po 9 je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a i dnes, sice řekněme okrajově, ale i tak, tu a tam vzpomeneme na Woodstock 94, festival pořádaný za účelem připomenutí 25. výročí, tedy čtvrtstoletí toho Woodstocku původního v roce 1969. A na tomhle opět tedy velkolepém, i když již o hodně lépe organizačně zajištěném třídenním koncertě festivalu vystoupili vedle těch nových populárních jmén jako Metallica, Cranberries či Green Day. Právě i někteří umělci, kteří pamatovali ten Woodstock původní, byli to třeba Carlos Santana, Country, Joe McDonald, Joe Cocker a nebo taktéž Crosby, Still and Nash. No a také tam zahráli Aerosmith a my si tak právě jejich živou nahrávku z Woodstocku 1994 společně vychutnáme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatle.
1: No a nevím, býťáci, jaké máte právě teď u vás počasí. Tady je příjemné sluníčko a bude ještě teplo, no a v souvislosti

zprávu zorganizovali příslušníci komuny Hochfarm, díky nimž se podařilo zabránit tomu úplně jako nejhoršímu během festivalu. To je zajímavé, zemřeli dva účastníci, jeden na předávkování drogami a jednoho ve spánku přijel traktor, ale oproti tomu v průběhu akce se taky narodili dvě děti. No a s další dobovou živou ukázkou právě skladbou jménem Love přicházejí Country Joe and the Fish.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na rádiu Beat.
1: Paul Butterfield, americký bluesový zpěvák a hráč na foukací harmoniku, na začátku 60. let založil kapelu s příznačným jménem The Paul Butterfield Blues Band a v roce 1987 v pouhých 44 letech zemřel na selhání srdce související s nadměrným užíváním drog. No a co je pro nás dnes důležité, právě jeho zmíněný blues band vystoupil také před 57 lety ve Woodstocku. Jejich hrací čas připadl na 6. hodinu raní z neděle na pondělí, patřilo jim 40 minut, ve kterých zaznělo 7 skladeb. No, tahle s názvem Everything Gonna Be Alright, tak ta byla finálem toho celého koncertu téhle kapely v roce 1969 právě ve Woodstocku.

0: Donner Wetter, Kruczajs Element.
1: Největší festiák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
2: No a já tu samozřejmě i dnes pročítám poctivě tu vaší poštu, všechny SMSky, zprávy i mailíky, je tu několik pozvánek, tak ty si vždycky pustíme v závěru hodiny. No a mám tu jeden mailík od Honzy a ten píše: ahoj Jirko, Woodstock jsem samozřejmě naživo nezažil, ale byl tam za nás za všechny známý hudební redaktor Miloš Skalka, což jsem mu vždycky upřímně záviděl. Naštěstí ale gramofonový klub vydal třídeskovou kolekci skladeb z tohoto legendárního festivalu a tu jsem si pravidelně pouštěl a představoval si při tom, jak to na tom obřím festiáku mohlo vypadat. Také u nás v té době vyšel román Tibora Dérryho, šlo o jakousi fiktivní reportáž o jakémsi pop festivalu. Mělo jít zřejmě o Woodstock, kde se v úvodu až neuměrně dlouho řešilo cestování na onen festiák a hlavně s tím spojené příšerné bahno. Tak tenhle román jsem po přečtení několika desítek stránek znechuceně odložil. Až dva osvícení osvětáři, doktor Miki Kučera a doktor Reinoch, někdy v druhé polovině 80. let minulého století, přivezli do jednoho kulturního klubu celý film o festivalu ve Woodstocku, který byl tehdy ještě nahraný na videokazetách, takže jsme všichni v sále měli možnost, jak to vidět, jak to tam skutečně vypadalo. Ani to bahno nebylo tak hrozné, lidi si ho tam naopak očividně užívali, jak bylo ukázáno v tom filmu. No a my si dáme dalšího vystupujícího právě z Woodstocku a tím byl sám John Winter.
3: Ah, yeah.

0: No a zase tu máme závěr nebo přelom hodiny a jak jsem slíbil, všechny ty vaše pozvánky, co pošlete, tak tady buď to přečtu nebo pustím. No a zrovna nastal čas pro dvě, které jste právě namluvili krásně do té naší mobilní býťácké apky.
1: Ahoj býťáci, všichni jste dnes zváni na Býtový ostrov od 14 hodin do zámeckého parku v Ostrově. Zahrají SIB, Kalandra a Revival Band, Chyba 404, Weissnack Revival, 1150 a Odyssea. Přijďte všichni, vráťa.
2: Ahoj, tady Jarda Toul, zvu vás na festival Klajda Fest do Brna na krásné klajdovské terasy. V sobotu 15. srpna ve 14 hodin vystoupí kapely Bounty, Zadáci, Kudla z Brna, Vehyba, Svaťakotas Band a začínající mladá kapela Jekot. Více se dozvíte na stránkách Klajda Festu a Facebooku. Těšíme se na vás. Ahoj!
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. Tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
4: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
5: Dobrý večer, máte vybráno?
6: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
5: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxíka.
7: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme už dnes od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábos. Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku vznikla naučná stezka, která provede návštěvníky po místech spojených s baťovskou historií města. Měří zhruba 3 kilometry. Vznikla k výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Přiblíží nám ji vedoucí odboru kultury, školství a sportu Zruďské radnice Martina Fialová.
9: Baťovská stezka vychází od spolkového domu, který vlastně původně baťovci postavili jako školu pro svoje zaměstnance. Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zruďský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
8: Horké počasí a dlouhotrvající sucho v jihovýchodní Evropě odhaluje mnoho historických událostí. Jednou z nich je i ta, která se stala na podzim roku 1944 poblíž srbského města Prahovo. Tehdy německý admirál vydal rozkaz, aby se v Dunaji potopilo několik válečných lodí. Chtěl s nimi zablokovat cestu proti proudu, aby zpomalil postup sovětských vojsk. Hladina Dunaje teď razantně klesla a odhalila jejich zbytky. Mezi Finskem a Švédskem se opět rozjela pravidelná osobní železniční doprava. Cestující mohou využívat nové spojení mezi finským Oulu a švédskou Haparandou. Přeshraniční osobní železniční doprava byla zrušena v roce 1988 kvůli nízké ekonomické návratnosti a pohraniční region tak zůstal bez přímého vlakového spojení. a je po guláši. Teď následuje další hudební lahůdka na rádiu Pít.
10: Rádio Pít. Klasik rock.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
1: 8 minut po desáté je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a my nemůžeme opět nezmínit, že na počest a na památku toho zde o tomto víkendu opěvovaného prvního ročníku se pak konal festival na 10. výročí, tedy v roce 1979, o 10 let později na 20. výročí a také v roce 1994. No a právě festival Woodstock 94 byl pořádaný za účelem připomenutí 25. výročí, čtvrtstoletí toho původního Woodstocku. Tenhle a opět tedy velkolepý, i když i o hodně lépe organizačně zajištěný koncert byl naplánován na 13. a 14. srpen zmíněného roku, ale třetí den, 12. srpen, byl pak ještě přidán, tedy předsazen před ty dva původní. No a my už jsme si i dnes říkali, že tu vystoupili vedle těch nových populárních jmén jako Cranberries, Metallica či Green Day, právě i někteří umělci, kteří pamatovali ten Woodstock původní. Byl to třeba Joe Cocker, Country, Joe McDonald, Crosby, Still and Nash, anebo také Carlos Santana. Ano, a právě ukázku z jeho živého vystoupení na Woodstocku 1994 si teď společně vychutnáme.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Woodstock, největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na beatu.
1: Hlavní ideou hnutí květinových dětí hippies, jež tvořili značnou část účastníků festivalu, byly mír, láska a porozumění. Proto se Woodstock zapsal jako protest hippies proti válce ve Vietnamu a proti konzervativním hodnotám. Tak právě tohle o Woodstocku, festivalu jehož 57. výročí, si tu o tomto víkendu připomínáme, řekl John Benson Sebastian, kterému tamní scéna patřila v noci ze soboty na neděli od 3:30 ráno. Ano, a právě od tohoto, od letošního března 82letého amerického zpěváka, písničkáře, kytaristy a hráče na foukací harmoniku, si teď společně vychutnáme písničku Rainbows All Over Your Blues a jak jinak, než v živé nahrávce právě z Woodstocku 1969.

0: Tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
1: No, i k 50. výročí, tedy před 7 lety, se tedy pokoušeli organizátoři uspořádat jako velkolepý vzpomínkový festival, no ale bohužel jim to úplně zkrachovalo, nebyl zájem vůbec o lístky a svá vystoupení pak odříkával jeden umělec za druhým. Škoda, vrátíme se tedy opět k tomu, tedy kousíček přes středčasové osy, kdy se před nějakými 28 lety ve Woodstocku slavilo 25 let od původní události a kde také došlo k řadě pozoruhodných muzikantských spojení a třeba takhle krásně tam společně vystřihli tedy můj, dalo by se říct, oblíbenec Paul Rodgers a náš starý známý Slash, klasický kousek legendárních Bad Company, jak si ho poslechneme, jak jim to pěkně spolu hrálo a swingovalo.

0: Thank you so much.
1: Radio Beat. Classic Rock.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: No a není žádným tajemstvím, že tím názvem Woodstock byla inspirována a ten název vzala za svůj celá řada událostí po celém světě. Vím, že Woodstock se koná třeba v Polsku a i čeští milovníci dobré muziky měli svůj Woodstock, no mají svůj Woodstock, časem přejmenovaný na Trutnov Open Air. Mimochodem letošní ročník probíhá právě teď od čtvrtka do zítřka a kromě takových hudebních veličin, jakými jsou Pražský výběr Lucie či Gogol Bordelotu, vystoupí i náš Pepa Labus. No a právě tady ten první ročník v září roku 1987, tehdy ve Volanově u Trutnova, ještě před zahájením rozehnala státní bezpečnost. V září roku 1990 už se ale český Woodstock uspořádat podařilo. Přijelo tam tehdy asi 1800 lidí, včetně našeho tehdejšího prezidenta Václava Havla, který patřil k pravidelným účastníkům téhle oslavy míru a hudby. My se ale zase vrátíme do Woodstocku originál vzor 69 a poslechneme si, jak pěkně tam tehdy zahráli populární Jefferson Airplane.
2: And the regular guys and Nicky Hopkins.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Většina běžných rad proti komárům podle vědců nefunguje. Nepomáhá pivo, vitamín B, česnek, ultrazvuk ani světelné lapače. Nejspolehlivější ochranu poskytují repelenty s látkami DEET, ikaridin nebo IR3535. Částečně také pomáhá větrák, který rozptyluje oxid uhličitý, podle kterého komáři člověka vyhledávají. Automobilka Škoda v Mladé Boleslavi se stále rozrůstá.
2: Aktuálně je nejviditelnější stavba nové lakovny, která si vyžádala také přítomnost největšího kolového jeřábu v České republice. Jde o stroj, který dokáže manipulovat s nákladem o váze až 800 tun, který zdvihne do výšky téměř 150 metrů. Staví se také nový dopravníkový most, po kterém budou do nové lakovny putovat karoserie automobilů. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
1: Nový konverzní kit Cyplor dokáže během pár minut přeměnit běžné kolo na elektrokolo. Motor je v zadním náboji a baterie má podobu bidonu. Celý systém váží necelá 2 kila a je určen hlavně pro silniční a gravel kola. Dojezd je kolem 50 kilometrů a cena v předprodeji začíná zhruba na 12 000 korunách. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Největší festák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: 11:05 je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl, no a my si na úvod naší další společné hodiny dáme trochu takového toho tradičního amerického rock'n'rollu v podání tehdy v tom roce 1969, kam jsme se opět vrátili populárních a svou taneční a tak trochu jako nablízkanou image do té tamní atmosféry, možná ne až tak příliš pasujících Shanana, kteří na festivalu vystoupili jako předposlední v pondělí ráno těsně před Jimi Hendrixem.

Ladies and gentlemen, Sha-na-na, Harold, turn up the mic. Radio B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Woodstock měl být původně festivalem maximálně pro několik desítek tisíc lidí, nakonec jich přijelo skoro 500 000 a to už rozhodně není jen koncert, to už je, jak psal i tehdejší tisk, stěhování národů. Původně tenhle festival rozhodně neměl být zdarma, třídenní vstupenka stála $18, což by dnes odpovídalo zhruba $120, jenže ploty a vstupní systém obrovský nápor lidí nezvládli, lidé se dostali dovnitř zkrátka bez lístku, no a organizátoři nakonec přestali prostě vstupné vybírat a Woodstock se stal obřím bezplatným festivalem. No a dalším jménem právě z Woodstocku 69 je Tim Harden, americký folkový muzikant, který jen 11 let po festivalu v pouhých 39 letech zemřel na předávkování heroinem. Hang on to a dream, to je název téhle jeho písně.

0: Největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: No a my tu máme pondělí 18. srpna roku 1969, krátce po 9. ráno. Woodstock měl skončit už předchozí noc, ale déšť, zpoždění a celý ten obrovský chaos festival protáhli. Na pódium přichází Jimi Hendrix s 500 000 lidí, kteří během víkendu prošli areálem, jak zůstalo přibližně 30 až 40 tisíc, jsou unavení, promoklí od bláta a čekají na posledního muzikanta Woodstock. Hendrix přichází s novou kapelou Gypsy Sun and Rainbows a mimo jiné tedy zahraje americkou hymnu, ne jako slavnostní pochod, ale jako zvuk války, sirény, rakety, výbuchy, zpětná vazba. V zemi, která právě bojuje ve Vietnamu, to byla mimořádně silná hudební výpověď. No a paradox, jedna z nejslavnějších rokových chvil historie se odehrála v pondělí ráno před zlomkem původního publika. Z Hendrixova památné koncertu si dáme zde téměř 14-minutovou verzi známé skladby Voodoo Child's Slight Return.

0: tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatle.
1: No a víťáci, vy, kdo něco o Woodstocku víte, znáte nějaké ty nahrávky z něj, případně třeba vy mladší, kdo teprve teď posloucháte a zjišťujete, jaké to tehdy bylo. Všimli jste si, že ten první páteční den se nesl spíš v takovém poklidnějším, akustičtějším duchu a nebylo tomu jinak ani v případě písničkáře jménem Arlo Guthrie. No a myslím, že z toho jeho projevu je snadno poznat, jak moc byl ovlivněn třeba Bobem Dylanem a filozoficky měl rozhodnout hodně blízko i ke generaci beatníků a hippies a co je důležité, neodmyslitelnou součástí jeho textů byl všudy přítomný humor a to se cení.

0: No a chvíli před polednem zase tady mám nějaké ty vaše pozvánky. Ahoj Bíťáci, píše se tady, rád bych vás pozval na akci, která se koná v sobotu, tedy právě dnes 15.8. v Petříkově u Velkých Popovic. Jedná se o druhý ročník festivalu Rockfest Petříkov, zahrají skupiny Trafo, Ve stanici Nelze, Nemita, Bambule a další. Začínáme ve 14 hodin, tak si to přijďte užít, díky, zve Aleš. Ahoj všichni, v sobotu jste zvaní do Krasických sadů, to už je další pozvánka, od 12 hodin vystoupí Michal Pavlíček a trio Morčata na útěku, Niagara, Donor, Stelviris a regionální kapely, tohle nám poslal Vráťa, pak tady mám od Michala. Všem příznivcům rádia Být a dobré zábavy se na vědomost dává, že se sobotního večera 15.8. na ostrově v Plané nad Lužnicí od 18. hodiny koná jubilejní 10. festival Mosty. Všichni, kteří budou chtít vyzkoušet různé pochutiny od bramboráků, grilovaných mas a klobásek, po domácí nakládané hermoše a utopence, všetně sladkostí a dalšího, budou oblažovat hudební produkcí od Never Been to Jamaica, Katky Myšíkové s Jakubem Kořínkem, dále Fucking Guns a Cihelny a spol. Na zmírnění dopadu vysokých teplot budou připravené jako nealkoholické nápoje, tak Ježibaba z pivovaru Obora, tak i tekuté laskoviny z irského pubu. Proběhne i zajímavá tombola, rádiu Být za zveřejnění vzele, děkuje Michal alias Major, my děkujeme za pozvánku, přejeme, ať se nejen tahle akce, ale všechny, na které zvete, povedou. No a ještě, než teda se vletíme do další hodiny, mám tu dvě pozvánky namluvené do té naší apky.
1: Ahoj Býťáci, ať už rádi trsáte, nebo si jen chcete dát dobré pivo a poslechnout poctivou muziku z Bystřete. Tuto sobotu ve Skaličce u Tišnova to pořádně rozbalíme. Čeká vás rokový večer, na kterém vystoupí kapely BSB, Něco si přej a Marilyn. Startujeme přesně v 17.00. Přijďte si užít skvělou atmosféru, potkat známé a hodit starosti za hlavu. Jste srdečně zváni, těšíme se na vás a ve Skaličce u Tišnova v 17.00.
2: Nazdar Býťáci, zvu vás v neděli na Zlozihu, které zahraje na scéně u Ježíška ve 4 hodiny odpoledne. Těšíme se moc, za Zlovojta. Čau.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
3: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na výstavu, kterou můžeme navštívit do 29. srpna.
4: Nové muzeum v Kralupech nad Vltavou představuje v budově pivovaru lunety malíře klasika 19. století Mikuláše Alše. Muzeum mělo v minulosti tato velkoformátová díla ve sbírkách, později skončila uskladněná ve velvarech. Současná výstava je první veřejnou prezentací těchto monumentálních kreseb.
3: Archeologové v severozápadní Číně objevili bronzovou nádobu obsahující skoro 3¾ litru obilného vína. Její stáří odhadují na 2300 let. Jde o jeden z nejzachovalejších nálezů starých alkoholických nápojů, které se v Číně podařilo odhalit. Nalezli ho na hřbitově, který je považován za pohřebiště vojáků z takzvaného období válčících států z let 475 až 221 před naším letopočtem. Některá města v Chorvatsku se rozhodla zakročit proti takzvaným ručníkářům a lehátkářům. Věci, které na veřejných plážích zůstanou přes noc, pozbírají a odvezou. K podobným krokům se uchýlily úřady například ve městech Svatý Filip i Jakov, Cirkvenica nebo ve městě Supetar na ostrově Brač. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
0: Classic rock.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: 9 minut po 12. je tu stále spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl. No a my vzpomeneme, že 20. července roku 1969 všechny rozhlasové stanice v Americe oznámily, že Apollo 11 přistálo v moři klidu a první člověk se prošel po měsíci. A také, že hippie festival Woodstock se bude konat u městečka Bethel. Městským úřadům pořadatelé nahlásili počet návštěvníků okolo 50 tisíc a jeden z té slavné pořadatelské čtyřky, Michael Lann, pak řekl, že to byla prostě součást strategie a že už tehdy věděl, že může přijít až 250 000 lidí, ale nechtěl prý někoho nějak zvlášť jako děsit, strašit. No a my si dáme supergroup Crosby, Stills, Nash & Young a jejich nádherný kousek Wooden Ships živě právě z Woodstocku.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Největší festák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: No a jestliže jsme si tu už připomněli festival Woodstock 94, konaný v rámci oslav čtvrtstoletí té slavné a zde o tomto víkendu připomínané události, teď si připomeneme třicetiny, které v roce 1999 v přímém přenosu přinášela i naše televize, pokud si někteří z vás vzpomínáte. Hrála tu i celá teda kapel tvrdšího ražení, z nichž jmenujeme alespoň Megadeth, Metallica či Red Hot Chili Peppers, a právě na tomhle Woodstocku 99 došlo i k nějakým těm násilnostem a trošku se jim to tak nějak jako zvrtlo. Úplně to zkrátka toho ducha pokoje a míru nevzkřísilo tak, jak by se dalo očekávat. V každém případě tam s velkým ohlasem a úspěchem zahráli i Rage Against the Machine, a to právě

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na rádiu Beat.
1: Bylo veliké štěstí, že tehdy pro pořádání téhle legendární události nabídl pozemek Max Jasgur, právník, který si ve 40. letech 20. století samozřejmě založil farmu. Dařilo se mu a během příštích desetiletí se stal největším producentem mléka ze širokého okolí. 18. července roku 1969 se spořadateli festivalu dohodli přímo u něj na poli. Bylo to kouzelné, vzpomínají, perfektní pomalu se svažující údolí s mírnou vyvýšeninou pro pódium a v pozadí jezero. Jasgur dostal $75,000 a pak už nikdy nechtěl ani čtvrťák, ačkoliv ještě dlouho po festivalu od něj prý někteří nechtěli brát mléko. Zemřel v roce 1973 na infarkt a právě jemu a jeho farmě ve Woodstocku Hard Rockový Mountain věnovali skladbu nazvanou No jak jinak než For Jasgur's Farm. No a ta tu prostě určitě ani dnes nemůže chybět.

Krásny krok non-stop.

0: Woodstock, největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: No a máme tu konečně Janis Joplin, ta vystoupila ve Woodstocku v sobotu večer, ale ta její show začala až kolem 2 hodiny ráno v neděli, protože program měl velké zpoždění. Na pódium přišla s kapelou Cosmic Blues Band, což bylo její tehdejší nové doprovodné uskupení a pro Janis to nebylo vůbec jednoduché. Sama byla značně nervózní a věděla, že se jedná o obrovskou událost a navíc kapela, ta její kapela nebyla ještě úplně dokonale sehraná a sama si prý stěžovala později, že byla tak nervózní, že před koncertem nemálo popíjela, což se na výkonu samozřejmě projevilo. Přesto jí publikum přijalo bouřlivě a pro fanoušky zůstávají účast na Woodstocku součástí legendy.

0: Radio B. Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
1: Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
2: Vítejte na tiskové konferenci našeho ornitologického ústavu. Dnes si představíme náš největší šlechtitelský úspěch. Úplně nový druh operence. Se zrakem jako oscíš, dravostí jezdcába a rozpětím olosupa. Tady je!
3: Není to kohout?
4: Ale zvědavěj je jak červenka. Vobecná.
5: Ten zobák nezavře. Na to si klidně vsaďte. Alespoň se něco dozvíme.
6: Do kurníku, tedy do zpovědnice, mu tentokrát přijde Martin Janouš. Herec, režisér a muzikant.
5: Buďte u toho, začínáme na čas, protože rockerova zpovědnice Dana Kohouta není holubník. Takže v úterý od 20 hodin naslyšenou na Rádiu Beat.
7: Víkendový guláš Rádia Beat.
8: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Před dovolenou je vhodné pořídit si kopie dokladů a platebních karet pro případ jejich ztráty nebo krádeže. Citlivé údaje je ale nutné bezpečně uložit a nezdílet. Odborníci doporučují také rozdělit karty a hotovost na více míst a mít připravené kontakty pro jejich rychlou blokaci. Jak v těchto dnech a týdnech nejlépe projet na Slovensko?
9: První pastí je už Brno, tudy ne. Doporučuji proto od Prahy a okolí hradeckou dálnici, která vás v klidu přenese až za Pardubice. Vysoké Mýto už má obchvat, za Litomyšlí je nový kus dálnice až nad Svitavy a jak spadnete z Mohelničáku dolů, tak máte vyhráno. Míjte maximální povolenou rychlostí Olomouc, Flidek, Mistek a najednou jste u Jablunkova. Do slovenské zemi vpadnete cez Čadcu a za Žilinou zmizíte v 7 km dlouhém tunelu pod Malou Fatrou, až pak to začne drhnout v serpentínách před Ružomberokem, který je hrdinou dopravního zpravodajství jako u nás středočeský Benešov. Bonusem pro účastníky kolonie však výhled na blížící se nízké i vysoké Tatry. Dobrá zpráva nakonec. Dálniční obchvat Ružomberoku otevřou v půlce září. Pohodovou cestu do Tatier přeje Luboš Dvořák.
8: Společnost Kettle vyvinula akumulátory pro elektrická letadla s energetickou hustotou 350 Wh na kilogram. Nové baterie prošly náročnými bezpečnostními testy a jsou připravené pro sériovou výrobu. Prvním zákazníkem bude firma Autoflight, která vyvíjí elektrická letadla s vertikálním vzletem i přistáním. Poslouchali jste guláš Rádia Beat.
7: Classic rock.

tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatle. 9 minut po 13. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. No a ve Woodstocku, kam jsme se napříč časem vypravili tento víkend s rádiem Beat, tak jako každý rok se na nějaký ten deadline či policejní hodinu rozhodně nehrálo, a tak si představte, že je už neděle a to 5 hodin ráno, stále se hraje a na pódium vtrhli přímo jako tajfun The Who. No a v jejich případě samozřejmě nezůstáváme jenom u jedné skladby, zvlášť když vlastně celé to jejich vystoupení bylo zaznamenáno jako samostatný parádní živák. V současnosti se dá pořídit v krásné remastrované verzi s takovým výpravným bukletem s knížečkou, no a z něj si dáme kousek, který vám tentokrát opravdu asi představovat nemusím. A nebo jo, Summertime Blues se jmenuje.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na rádiu Beat.
1: Ano, my jsme Beatáci, samozřejmě už zase, a to už od 8 hodiny raní našeho reálného času ve Woodstocku, nebo přesně v Bethelu, vzdáleného od města v názvu festivalu 70 kilometrů. A protože to dnes bereme cik-cak, tak jako vždy ostatně, představte si, že jsme překročili půlnoc ze soboty na neděli, kdy tu neskutečnou smůlu s aparaturou, kterou si až do dna vypili Grateful Dead, na ty ještě dojde, tak tu smůlu konečně prolomili naši staří známí Creedence Clearwater Revival. To jejich vystoupení tam bylo prý tehdy skutečně strhující, já myslím, že i kvůli těm skutečně bravurně napsaným a dodnes vlastně úžasným a i u nás na Beatu často frekventovaným skladbám. No a jednu z nich si teď dáme právě pěkně živě, samozřejmě z Woodstocku 69, a její název je Bad Moon Rising.

0: Největší festiák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: No a než se opět vrátíme o více než půl století zpět do roku 1969, i v téhle hodině vzpomeneme i na Woodstock 94, tedy na festival pořádaný za účelem připomenutí 25. výročí právě toho Woodstocku původního. I tenhle open air byl velkolepý, i když již o hodně lépe organizačně zajištěný. Proběhl v srpnu roku 1994, no a třeba takhle parádně se tam tehdy představil stavila kapela, která určitě na tom prvním ročníku v roce 69 hrát nemohla, protože jí byla samotná Metallica.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na rádiu B.
1: No a já už to mám krátce před 14. hodinou připravenou Joan Baez, jejíž vystoupení bylo ve Woodstocku vrcholem pátečního večera a která mimochodem byla v té době v 6. měsíci těhotenství. No a než se o téhle celoživotní a i u nás velice populární sympatické bojovnice za lidská práva vychutnám je živě z Woodstocku, nějakou tu její muziku, zbývá mi než už se pro dnešek rozloučit, protože už se tady na vás chystá Dan Kohout, má tady samozřejmě připravenou muziku z Woodstocku v největší míře z toho z roku 1969, ale jsou tu i ukázky z těch výročních z roku 94 nebo 99, to se nechte překvapit. No a dnes už vás tím pádem naposledy ze studia Rádia Být zdraví Jirka Rogl, no a budu se na vás těšit zase zítra.

0: Nazdar býťáci, chtěl bych vás pozvat na punkový večírek, který se koná dnes v Lohenicích u Přelouče. Začíná v 17 hodin a zahrají tam legendy jako Pepano, Zbarka, SVPR, Jen tak tak, VVU a nesmí chybět samozřejmě ani Punefix. Takže nás přijďte podpořit, dneska do Lohenic u Přelouče, začínáme v 17 hodin.
1: Ahoj býťáci, zvláště pak ti z jižních Čech. Chtěl bych vás pozvat 15. srpna 2026 do Bechyně, do restaurace u Hradeb, kde se od 18.30 uskuteční vystoupení kapely Agora Band. Srdečně vás zvu a přijďte pobejt. Děkuji.
2: Ahoj býťáci, ať už rádi trsáte, nebo si jen chcete dát dobré pivo a poslechnout poctivou muziku z Bystřete. Tuto sobotu ve Skaličce u Tišnova to pořádně rozbalíme. Čeká vás rokový večer, na kterém vystoupí kapely BSB, Něco si přej a Marilyn. Startujeme přesně v 17.00. Přijďte si užít skvělou atmosféru, potkat známé a hodit starosti za hlavu. Jste srdečně zváni, těšíme se na vás a ve Skaličce u Tišnova v 17.00.
3: Ahoj, tady Jarda Toul, zvu vás na festival Klajdafest do Brna na krásné klajdovské terasy. V sobotu 15. srpna ve 14 hodin vystoupí kapely Bounty, Zadáci, Kudla z Brna, Vehyba, Svaťakotas Band a začínající mladá kapela Jekot. Více se dozvíte na stránkách Klajdafestu a Facebooku. Těšíme se na vás. Ahoj!

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonů i své solové kapele. Právě v Trafikách.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku vznikla naučná stezka, která provede návštěvníky po místech spojených s baťovskou historií města. Měří zhruba 3 kilometry. Vznikla k výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Přiblíží nám ji vedoucí odboru kultury, školství a sportu z Zrůčské radnice Martina Fialová.
3: Baťovská stezka vychází od spolkového domu, který vlastně původně baťovci postavili jako školu pro svoje zaměstnance. Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zruďský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
2: Horké počasí a dlouhotrvající sucho v jihovýchodní Evropě odhaluje mnoho historických událostí. Jednou z nich je i ta, která se stala na podzim roku 1944 poblíž srbského města Prahovo. Tehdy německý admirál vydal rozkaz, aby se v Dunaji potopilo několik válečných lodí. Chtěl s nimi zablokovat cestu proti proudu, aby zpomalil postup sovětských vojsk. Hladina Dunaje teď razantně klesla a odhalila jejich zbytky. Mezi Finskem a Švédskem se opět rozjela pravidelná osobní železniční doprava. Cestující mohou využívat nové spojení mezi finským Oulu a švédskou Haparandou. Přeshraniční osobní železniční doprava byla zrušena v roce 1988 kvůli nízké ekonomické návratnosti a pohraniční region tak zůstal bez přímého vlakového spojení. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.
0: Classic Rock.

0: way to heaven.
1: Woodstock. Největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
2: No, já si myslím, že Woodstock pojal všechny ty momenty, všechny ty charakteristiky do sebe ve výborný harmonii, v atmosféře, která už se nikdy nezopakovala, přátelé. Tedy aspoň na Woodstocku. Woodstock celým názvem Woodstock Music and Art Fair s podtitulem An Aquarian Exposition. Tři dny míru a hudby, tedy Three Days of Peace and Music. Byl to zkrátka festák, který překonal úplně všechno, do té doby určitě. Konal se ve Spojených státech, to všichni víme, jihozápadně od stejnojmenného městečka, tedy Woodstocku. Jeho první ročník proběhl od pátku 15. srpna do pondělí 18. srpna 1969. První ročník festiáku byl považován za jeden z největších a klíčových okamžiků v historii pop music. Časopis Rolling Stone ho zařadil mezi 50 momentů, které změnily historii rock and rollu. Za zakladatele festivalu jsou považováni Michael Lang, ty jména už znáte, John Roberts, Joel Rosenman a Artie Cornfield. Festivalu se zúčastnilo spoustu populárních muzikantů v té době, ale i nováčku, musím říct. Tak co se týče těch slavných v té době, tak to byl třeba Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jefferson Airplane, The Who z Británie, vidíte, nebo Country Joe and the Fish, výborná kapela, samozřejmě si ji taky pustíme. A nebo třeba Carlos Santana, který může vděčit, a nejen on, Woodstocku za vzestup své popularity. To bezesporu. Tak si pustíme Carlose, veďte, Evil Ways. Krásný poslech a hlavně krásný sobotní odpoledne vám od mikrofonu Rádia Beat přeje Dan Kohout.

Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatle.
1: Přátelé, já koukám na ta data, tak se nám letos krásně kryje ten původní originál festiák Woodstock z roku 1969 a víkendový Woodstock na rádiu Beat. Já to hned vysvětlím. Připomínám, že Woodstock se odehrál od pátku 15. srpna do pondělí 18. srpna v roce 1969. No, dneska je rok 2026, že jo, vidíte. No a je 15. srpna. Tak o jeden den se nám to trošku hnulo. Ano, Woodstock 69. začal 15. srpna, to byl pátek. No a na rádiu Beat se ho připomínáme 15. srpna v sobotu, o jeden den, že jo. To je jenom taková technická poznámka. Pojďme ke kapele, kterou vám za chvilinku pustím, nebo jejíž písničku vám pustím. Ta píseň se jmenuje Rock and Soul Music a kapela Country Joe and the Fish. To byla sanfranciská partička, která byla nejslavnější od roku 1965 až do roku 1970. V tomhletom rozhraní časovém patřila k předním kapelám kalifornské scény. Posléze tedy americký nebo celoamerický, chcete-li. Ta jejich muzika, to je stručně řečeno, to je androš prostě. Androš, psychedelický rock. Jak vám pustím tu písničku, Rock and Soul Music, hrozně mě připomíná skoro okolností českou scénu 80. let. Dejme tomu i 70. Narážím na plastiky, jo, ale

tu undergroundovou, jo, než psychedeliky, když ono to underground a psychedelic rock spolu velmi, velmi souvisí, prostě bratr a sestra by se dalo říct. Kapela Country Joe and the Fish vystoupila tedy i na festiáku ve Woodstocku, protože, jak jsem řekl, patřila už k velice slavným americkým kapelám. Ještě jedna zajímavůstka z toho jejich vystoupení. Oni hráli v neděli 17. srpna od 6:30 a před nima od 14 hodin, tedy od 14:00 odpoledne, hrál Joe Cocker. Člověku to přijde, že Joe Cocker hrál hrozně dlouhou dobu, ne, není to tak, hrál hodinu a půl nebo hodinu 25, ale pak přišla taková bouřka, která narušila průběh na několik hodin toho nedělního programu. Proto Country Joe and the Fish nastoupili na pódium až v 18:30, když se to všecko konečně tak nějak uklidnilo. Připomínám, že to byla neděle a že se ten program posunul, což způsobilo, že jedna z největších hvězd, Jimi Hendrix, který v tomto bloku vystupoval jako poslední, tak hrál až v 9 ráno v pondělí. Ano, a na jeho vystoupení, to je taky takový paradox, zůstalo z těch 100 tisíců jenom 20 tisíc lidí. Ale k tomu se ještě určitě dostaneme. Teď už Country Joe and the Fish. Rock and Soul Music, Woodstock 1969.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: Tak zase zpátky na Woodstock. První den 15. srpna, pátek tedy, byl věnován především písničkářům, folkařům, jak se tak říká v Čechách. No a ten den začal ve velkém zmatku, protože to byl fakt velký chaos. Některý muzikanti se nestihli v těch davech protlačit na pódium, protože opravdu celá ta oblast byla zaplněná tisíci lidmi. Pořadatelé předpokládali, že tam bude tak možná pětina lidí, než co se tam navalilo. V každém případě vracím se k tomu prvnímu dni, k tomu prvnímu odpoledni, kdy, který bylo věnováno především těm soulovým písničkářům, folkařům. Jeden z nich byl bohužel Bert Sumner, americký folkový zpěvák, kytarista a taky příležitostný herec, který vystoupil na legendárním Woodstocku a toho času taky bodoval, triumfoval hitem World Brain in the Same Band. Krátkou dobu byl členem takový barok popový kapely The Left Banke a taky spoluautorem a zpěvákem jejich singlových písní Ivy Ivy a And Suddenly. Jako herec, tady to chci vypíchnout, stvárnil postavu Woofa v původním broadwayském muzikálu Hair, tedy Vlasy. No a taky postavu Flatbushe v první sérii zábavného programu The Croft Super Show, nazvaný Captain Cool and the Kongs. Ale tenhle kus tady u nás moc nikdo nepamatuje. Já vůbec nevím, o co jde, jenom jsem vám to chtěl tedy takhle upřesnit. Nás spíš zajímá především postava Woofa v muzikálu Hair, kterou stvárnil Bert Sumner. Sumner byl považován za velice talentovaného muzikanta, umělce vůbec celkově. Jeho vystoupení z festivalu Woodstock, pozor, však bylo vystřižený, na základě čehož se mu během života nedostalo stejný pozornosti a stejný popularity, takhle bych to spíš řekl, jako jiným muzikantům, který na Woodstocku vystupovali a kteří byli zaznamenáni jak těch zvukových, tak i těch obrazových dokumentech z Woodstocku. Měl Bert velice smutný osud, zemřel ve věku 41 let po dlouhém boji s onemocněním dýchacích cest. Poslední vystoupení odehrál jen 12 dní před smrtí. A to bylo v roce 1990. Tak připomeneme si velice sličného dámy chlapíka, typický hippízák. Dokonce to je zajímavý, že jeho stvárnění toho hippíka v muzikálu Hair bylo natolik věrný a natolik přesný, vzhledem k jeho vizáži, že fotka s jeho portrétem byla použita jako divadelní plakát. To je jaký důležitý ještě říct. Bert Sumner, Jennifer.
2: The name of this first song is Jennifer. Oh.

0: největší festiák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: V sobotu 16. srpna 1969 v 15:45 ráno vystoupila na Woodstocku kapela Sly and the Family Stone. Přátelé, nevím, jak máte rádi funk rock, ale já tenhle styl opravdu miluju v propojení ještě se soulem a dalšími. No a tenhle ten styl právě hrála kapela Sly and the Family Stone. V úžasné atmosféře festivalu Woodstock vystoupila takhle v noci vlastně, nebo ráno, každý tomu říká jinak, 15:30 ráno, no dobře. Tak týhle partě, to byla americká kapela ze San Francisca, byla založena v roce 1966, fungovaly až do roku 1983. No a ta jejich muzika spojovala funk, soul, psychedelický rock, gospel, R&B a vytvořila úžasný takovou kostru, takový model tohoto druhu muziky, který pak využívali další jejich následovníci, třeba Earth, Wind and Fire, nebo svým způsobem Red Hot Chili Peppers mají prvky týhletý muziky. V čele kapely Sly and the Family Stone stál multi-instrumentalista, různý to slovo, producent, skladatel, zpěvák Sly Stone. No a tahle ta kapela se skládala z výborných dalších muzikantů, nebudu jej jmenovat, protože ty jména stejně řada z vás znát nebude. V každém případě, když už jsem mluvil o tom funk rocku, tak kapela využívala i dechovou sekci, to znamená ten odpich takovej v skutku funkovej a jenom připomínám, že to byla čistě černošská kapela a ta hudba tomu odpovídá. Přesně ten černošský natural, ta energie, ta černošská, jak to říct, ten esprit v té muzice, protože funky umějí nejvíc černoši, co si budeme povídat. Sly and the Family Stone, Love City.

0: víkendový guláš Rádia Beat.
1: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Většina běžných rad proti komárům podle vědců nefunguje. Nepomáhá pivo, vitamín B, česnek, ultrazvuk ani světelné lapače. Nejspolehlivější ochranu poskytují repelenty s látkami DEET, ikaridin nebo IR3535. Částečně také pomáhá větrák, který rozptyluje oxid uhličitý, podle kterého komáři člověka vyhledávají. Automobilka Škoda v Mladé Boleslavi se stále rozrůstá.
2: Aktuálně je nejviditelnější stavba nové lakovny, která si vyžádala také přítomnost největšího kolového jeřábu v České republice. Jde o stroj, který dokáže manipulovat s nákladem o váze až 800 tun, který zdvihne do výšky téměř 150 metrů. Staví se také nový dopravníkový most, po kterém budou do nové lakovny putovat karoserie automobilů. Honza Navrátil, Mladá Boleslav.
1: Nový konverzní kycajplor dokáže během pár minut přeměnit běžné kolo na elektrokolo. Motor je v zadním náboji a baterie má podobu bidonu. Celý systém váží necelá 2 kila a je určen hlavně pro silniční a gravel kola. Dojezd je kolem 50 kilometrů a cena v předprodeji začíná zhruba na 12 000 korunách. To byl víkendový guláš Rádia Beat.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na Rádiu B.
1: Ano, po celou sobotu a neděli budete mít legendární Woodstock jako na dlani, nebo na uších, lépe řečeno. Dan Kour vás zdraví i v další odpolední hodince. Je 15 hodin a 8 minut pro ty, kteří mají rádi přesný čas. No, a teď se zaměříme na kapelu, která je tak trošku žánrově podobná kapele, kterou jsme si hráli před chvílí, tedy v rámci Woodstocku Sly and the Family Stone. Tak tahle ta kapela, přátelé, se jmenovala Blood, Sweat and Tears. Výborná parta. Hráli na Woodstocku, kde oni to zahráli. Ano, v neděli 17. srpna a hráli od 1:30 ráno nebo v noci. Ano, zase chcete-li. No a tato kapela, ona ještě stále existuje, tedy ona se dala dohromady v roce 1984, tedy znovu dohromady, protože fungovaly od roku 1967 do 81. a pak od 84. fungují dodnes. Takže je to americká jazzroková kapela, která v tom 67. vznikla, tentokrát ne v Kalifornii, ale v New Yorku. No a je známá a typická zase opět kombinací dechů, tedy žestěvých nástrojů, když to řeknu odborně, s rockovým spotkem. Ano, abych to řekl takhle. Blood, Sweat and Tears prošly četnými proměnami s různým obsazením. Zkrátka se tam vystřídalo spoustu muzikantů a s těmi muzikanty i tak trošku žánrově se to hejbalo do různých koutů toho jejich stylu. Jejich zvuk je spojovaný především rockem, popem, R&B, soulem a taky takovou tím zvukem toho big bandového jazzu. To znamená, no big band, no, jak se říká těm symfonickým partům, že jo, v různých skladbách, že tak lesy smyčců, tak tady jsou to lesy žestů, nebo paře si žestů, když to mám říct takhle. Ale v každém případě, přátelé, vynikající muzika a taky měli na Woodstocku obrovský úspěch. Tedy Blood, Sweat and Tears a skladba More and More. Ale já bych to řekl takhle, protože tak to bylo uvedeno i na Woodstocku moderátorem toho jejich vystoupení nebo před jejich vystoupení, tak do češtiny bych to asi přeložil. Dámy a pánové, přivítejte na pódiu skupinu Blood, Sweat and Tears. Ale on to řekne líp.
2: Ladies and gentlemen, please welcome with us Blood, Sweat and Tears.

Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na beatu.
1: San Francisco kapela Jefferson Airplane byla v roce 1969 už velmi, velmi populární. Patřila k těm předním na té San Francisco scéně. Vznikla v roce 1965. No a byla jedna z prvních, kapel, který hráli psychedelický rock. Tahleta kapela později se stala známá jako Jefferson Starship, měnila ty názvy, že ano, přičemž její název se o něco později zjednodušil na Starship, až nakonec v roce 1991 pojmenovali novou kapelu Jefferson Starship The Next Generation. Kapela skončila v roce 1996. No, když to vezmete, i tak vydržela hodně dlouho a patří k legendám světového roku. Poprvé hráli 13. srpna. Ten srpen se pro ně stal osudovým, opravdu. 1965 v Matrix klubu v San Francisco. Vidíte, a hráli pak na mnoha festivalech v Monterey, tedy Monterey Pop Festival, nebo v Altamontu a taky hlavně ve Woodstocku v roce 1969. Poprvé hráli 13. srpna, jenom připomínám, v 65. v 69. hráli opět v srpnu ve Woodstocku a teď se schválně podívám, kdy to bylo a jaký bylo datum. To mě docela fakt osobně zajímá, tak Jefferson Starship hráli 16. srpna v 8 ráno na Woodstocku. Tak, já ještě jenom připomenu, že tahleta parta se proslavila mnoha slavnými svými hity, který bych rád připomněl, tak třeba Somebody to Love, no tak tenhle ten hit, tuhle tu pecku určitě znáte, nebo White Rabbit a další a další. Já vám pustím od nich živě samozřejmě z Woodstocku z 69. Saturday Afternoon Won't You Try.

0: tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
1: Woodstock v roce 1969. Ano, byl to festiák míru a hudby, jak měl v podtitulu, tedy tři dny hudby a míru. Typický, prostě hippizácký festiák, to především. Hippies tam dokonce měli jednu skupinu, ještě to připomenu samozřejmě během tohoto víkendu, která se starala o pořádek, o občerstvení, aby tam lidi nepokcípali žízní. Vůbec Woodstock byl provázen velkým vedrem, ale i velkými bouřemi a mraky bahna. Tak o tom se kolega Jirka Rogl určitě zmiňoval. Zmiňujeme se vždycky, když máme výročí Woodstocku. Takhle v srpnu tuhletu skutečnost už určitě znáte. No a především ti folkaři a písničkáři představovali nebo charakterizovali, zosobňovali, to je lepší slovo, právě hnutí hippies. Mladí, krásní lidé, dlouhý vlasy, pokud možno květiny ve vlasech, kytara a vlastní původní tvorba, kde vyjadřovali svoje pocity a svůj pohled na svět, který byl takovej svým způsobem v některých případech naivní, namalovaný v těch duhových barvách. Ale neříkám, že takový písničky byly všechny. Joan Baez, ta už měla takový sofistikovanější texty. Tím nechci říct, že ti ostatní měli texty blbý. V každém případě to byly výborní lidi a ty písničky byly skvělý. Jak jsem říkal, pátek 15. byl vyhrazen právě těmhle písničkářům. No a za 10 minut 11. Takový zvláštní, že tady jsou uvedeny ty přesné časy, když všichni víme, že tam se to posouvalo neskutečným způsobem, ale dejme tomu, tedy v plánu bylo, že ve 22.50 vystoupí Melanie. Melanie vlastním jménem, Melanie Jen Savka Šekryk, tedy uváděná jako Melanie Savka, to byla americká zpěvačka a skladatelka, která vystupovala právě pod jménem Melanie. No a 15. srpna 1969 vystoupila na festivalu Woodstock, což byl asi jeden z jejich vrcholů koncertů a vůbec vrcholů kariéry. Ale pozor, Melanie předtím ještě už byla velice populární, byla široce známá díky celosvětovému hitu, přátelé, celosvětovému, jo, takže nebyla ořezávátko. Brand New Key, svý verzi písně Ruby Tuesday od Rolling Stones z roku 1970. To přišlo ale samozřejmě rok po Woodstocku. Další skladba, která ji proslavila, se jmenuje What Have They Done on My Song Ma, a svýmu mezinárodnímu průlomovému hitu může za vrchol své kariéry, tedy byl taky z roku 1970, Lady Down, který byl inspirován, nebo tato píseň byla inspirována právě její zkušeností a pocity z vystoupení na festiáku Woodstock v roce 1969. Melanie už je ve folkovém nebo folkrockovém, jak chcete, neby. Zemřela ve věku 670 let 23. ledna 2024. Takže Melanie, když byla mladá, byla to krásná dívenka. Mimochodem bylo jí 22, když vystoupila na Woodstocku. Tak jí zdravíme do toho nebe, který se rozhodně zaslouží. My si pustíme takovou tu hippizáckou píseň už podle názvu. Jo? Birthday of the Sun, Melanie.

0: Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: No a jedna autentická živá nahrávka za druhou, co si budeme povídat. Samozřejmě z Woodstocku. Já dnes odpoledne vám hraju pecky a kapely a interprety z toho legendárního prvního ročníku, protože pak byly ještě určité výroční Woodstocky. K tomu se dostaneme třeba zítra v neděli odpoledne, ale já myslím, že nejzajímavější jsou nahrávky právě z Woodstocku z roku 1969. Další kapela, která tam vystoupila, patří k těm, jak to říct, i z dnešního pohledu, i z toho pohledu v roce 1969 ke starším generačně. The Band byla kanadsko-americká parta, která vznikla v Torontu v roce 1967. Mezi lety 1958 a 1963 byla kapela známá jako The Hawks a byla doprovodnou kapelou zpěváka Ronnieho Hawkinse. V polovině 60., tedy 60. let, získala uznání jak u fanoušků, tak i u odborné kritiky za to, že se prosadila jako vynikající doprovodná kapela Boba Dylana na jeho koncertním turné v roce 1966. Vlastně jako Dylanova první elektrická kapela. No, po odchodu od Boba Dylana a změně jména na The Band vydali svý debutový album z roku 1968 Music from Big Pink a následný album The Band v roce 1969. No a tady už se nám to zbíhá v 69., v srpnu tedy se uskutečnil i festival Woodstock, kde byli také jedněmi z vystupujících. Mimochodem, to album z roku 1969, The Band, sklidilo obrovský uznání kritiků a komerční úspěch. Roger Waters z Pink Floyd ho označil za druhý nejvlivnější album v historii rock and rollu a hudební publicista, novinář Al Aronovic ho nazval country soul, zvuk, který předtím nikdy nebyl slyšen. To je jeho citát. Tak to vidíte. Kapela The Band, ačkoliv není zas tak známá, tak v těch 60. letech byla velice důležitou uznávanou kapelou, když i Waters nebo Bob Dylan, Waters je velice pochválil za jejich album a Dylan si je vzal jako doprovodnou kapelu, no tak ty vole, to nemohly být žádný ořezávátka, co si budeme povídat, že jo? Tak pojďme na živou nahrávku z Woodstocku kapely The Band, která se jmenuje Loving You is Sweeter Than Ever.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Víkendový guláš Radia Beat.
2: Hezký den vám, u guláše přeje Pepa Lábus. Úvodem nás kolega Luboš Dvořák pozve na výstavu, kterou můžeme navštívit do 29. srpna.
3: Nové muzeum v Kralupech nad Vltavou představuje v budově pivovaru lunety malíře klasika 19. století Mikuláše Alše. Muzeum mělo v minulosti tato velkoformátová díla ve sbírkách, později skončila uskladněná ve velvarech. Současná výstava je první veřejnou prezentací těchto monumentálních kreseb.
2: Archeologové v severozápadní Číně objevili bronzovou nádobu obsahující skoro 3¾ litru obilného vína. Její stáří odhadují na 2300 let. Jde o jeden z nejzachovalejších nálezů starých alkoholických nápojů, které se v Číně podařilo odhalit. Nalezli ho na hřbitově, který je považován za pohřebiště vojáků z takzvaného období válčících států z let 475 až 221 před naším letopočtem. Některá města v Chorvatsku se rozhodla zakročit proti takzvaným ručníkářům a lehátkářům. Věci, které na veřejných plážích zůstanou přes noc, pozbírají a odvezou. K podobným krokům se uchýlily úřady například ve městech Svatý Filip i Jakov, Cirkvenica nebo ve městě Supetar na ostrově Brač. Víc už se do guláše nevejde, teď si vychutnejte další rokovou pecku na Rádiu Beat.
1: Classic rock.

0: Největší festák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: Už velkou hvězdou na Woodstocku byl Joe Cocker. Především byl známý svým drsným bluesovým hlasem. Říkalo se, že on ty tóny tahá z paty a pokud znáte jeho písničky, jakože znáte a viděli jste nějaký záběry z živých koncertů, třeba z Woodstocku, tak tam to bylo velice znám. Byl to neskutečně živelný chlapík, zároveň na mě působil tak introvertně a do toho zpěvu a do té muziky, hlavně do toho zpěvu, dával úplně všechno. On se proslavil skladbou z jeho prvního alba, to obsahovalo právě nahrávku Beatlesovský pecky With a Little Help from My Friends, která ho téměř okamžitě proslavila. Tato pecka dosáhla v roce 1968 prvního místa v britské hitparádě, stala se stálicí jeho četných živých koncertů, vystoupení, jako třeba Woodstock v roce 1969. Já myslím, že na základě úspěchu toho prvního alba byl Joe na Woodstock pozván. Jinak samozřejmě známe jeho další slavný hity Feeling Alright, Unchain My Heart. Tyhle ty pecky slyšíte na rádiu Beat opravdu velmi často a není divu, protože to se dá poslouchat opravdu dokola a dokola. V roce 1961 začala jeho kariéra. Začal zpíváním po sheffieldských hospodách, takže ten jeho hlas, ten jeho projev je opravdu zemitej, protože začal hrát v průmyslovém městě, že jo? A tam život opravdu nebyl lehký. Takže to fakt nejsou nějaký extra love songy, ale v skutku pecky o životě. No a posléze tedy začali nebo vcházeli do povědomí fanoušků, posluchačů ty velký hity, který jsem před chvíli už jmenoval. Na Woodstocku získal Joe Cocker další posluchače, další slávu a není divu. Zahrál tam třeba nebo zaspíval písničku Something Coming On.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na Rádiu B.
1: No, tak jsme se teď nakopli skvělou peckou a kytarovým tajfunem Garyho Moora Hiroshima a pojďme zpátky na Woodstock. Kapela Crosby, Stills, Nash a Young vznikla v roce 1968, krátce poté, co spolu Crosby, Stills a Nash neformálně vystoupili a zjistili, že jejich hlasy dobře ladí. No to zjistili dobře. A naprosto správně, protože ty hlasy, to bylo fenomenální, jakoby vokální trio, posléze kvartet, když ještě potom přibrali Neše, ne, Younga, Neil Young se připojil jako poslední, ano. Takže Crosby, Stills, Nash a Young, Neil Young, kanadský zase zpěvák, rocker, jo, to musíme zdůraznit. To je pravda taková, že Neil Young je často vnímán na tý, potom na té solový kariéře nebo na té solový cestě, že furt ho člověk zařazoval třeba já povědomně do té folkové scény. Není to pravda, protože on opravdu, Neil Young je rocker tělem i duší a to tvrdej rocker. Opravdu on produkoval takovej ten tvrdej, temnej rock. Já komu bych ho připodobnil, tak já nevím. Možná, já si vzpomenu, jeden Australan mě napadá, víte, koho myslím, sakra. Teď si nemůžu vzpomenout, omlouvám se. Ale v každém případě, tahle ta čtveřice byla velmi slavná a v skutku produkovala vynikající pecky. Jejich písně se dostaly do řady soundtracků k filmu. Mě nejvíc napadá, nebo na prvním místě mě napadá fantastický film, taky takový hippizácký v podstatě z té doby, Jahodová proklamace, kde se objevily Lennonovy věci, právě čtveřice Crosby, Stills, Nash a Young a další a další. To byla přesně hudba, která seděla do té revoltující doby hippies, mírového hnutí a tak dále a tak dále. Nebudu vám to vysvětlovat, protože víte přece, o čem mluvím. Crosby, Stills, Nash a Young vystoupili na Woodstocku a co je zajímavý, což já jsem nevěděl, jen jsem tady vyšťáral zkrátka, tak tahleta parta, která hrála v neděli 17. srpna od tří do čtyř zkrátka, tak hrála akustickou, ale i elektrickou sadu pecek. Jo, střídali to. Ovšem Neil Young, já jsem říkal, že je to rocker tělem i duší, vynechal většinu akustický sady. Prostě akusticky ho to nebavilo, tak se vždycky odebral kamsi a vrátil se tady té kapele na pódium, jenom když se hrálo opravdu přes elektriku, tedy elektrickou verzi těch písní hrál. Akustický prostě vynechal, protože ho to nebavilo. No tak zkusím zjistit, proč ho to nebavilo, nebo jestli už v té době směřoval spíš k tomu Big Beatu a tvrdšímu pojetí skladeb. No, to nevadí. V každém případě 4 plus 20, tak se jmenuje, nebo 4 plus 20, tak se jmenuje skladba, kterou Crosby, Stills, Nash a Young hráli na Woodstocku.

0: největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na Beatu.
1: Dá se říct, že i Johnny Winter, který hrál na Woodstocku v 69., byl už velká hvězda. I když, jak to počítám, byl hodně mladý. Bylo mu, přátelé, 25 let, když vystoupil na Woodstocku. Johnny Winter to byl vynikající bluesový kytarista, zpěváč, zpěvák, hráč na poukací harmoniku, zpěváč, to je dobrý slovo. A taky producent. Byl známý takovou svou bluesrockovou, takovým bluesrockovým, rockovým podání blues, bluesrockovými alby. Bylo to úplně něco jiného než ty tradiční bluesoví hráči. No a co se týče jeho živých vystoupení, ty měli fakt grády a obrovskou energii. Já jsem viděl pár živých koncertů z dávných dob teda ještě. No a v skutku takovejhle záznam, i když je to záznam a nejste tam osobně, vás neuvěřitelně baví a v podstatě vtáhne do sebe. Jeho slide kytara, ta byla v té době a dodnes si myslím, že je velice originální. Taky produkoval tři alba bluesovýho muzikanta, zpěváka, kytaristy Moody Waterse, který získali cenu Grammy. Takže vidíte, jako producent byl Johnny Winter fakt geniální. No, pojďme se tedy vrátit zpátky na Woodstock v roce 1969 a tam s Winterem, s Grahamem Winterem, Johnny Winter, tedy s Báchou, zahráli skladbu I Can Stand It. Tady jsou.
2: I'd like to try something a little different. We just finished cutting the next album, Nashville. Our brother Edgar's been working on it. We'd like to try one of the tunes from the album. Bring out my little brother Edgar Winter to do some sax and piano for you. Go ahead, Edgar. One, two, three, four.

0: tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
1: Já jsem připomínal, že začátek festivalu Woodstock provázely zmatky především s dopravou, protože se vystupující nemohli dostat přes ty davy, s kterýma se nepočítalo, na pódium. No a tím pádem se dramaturgicky jaksi přehazovali lidi. A když jsem viděl ten dokument o Woodstocku, tak to byla hrozná sranda, jak se čekalo, kdy dorazí ten, který měl hrát v ten, který čas, že jo, jenomže nedorazil, protože, jak už jsem řekl, doprava nefungovala, jak se to různě přehazovalo a skáněli se ti, kteří měli vystoupit třeba až za hodinu, jak se skáněli někde v zákulisí, kde vesele chlastali, že jo, a připravovali se, aby okamžitě vystoupili, protože je tam díra a kapela, která měla vystoupit, nebo interpret, který měl vystoupit, se prostě včas nedostavil. No musela to být docela sranda, ale je fakt, že jsem takovýhle zmatky kdysi dávno taky na vlastní kůži zažil. Takže to není jako život ohrožující záležitost. Je to spíš sranda, když na to člověk zase potom zpětně vzpomíná. V každém případě Sweetwater, to byla americká kapela z LA a v té době už velice populární a publikum je vzývalo, vytleskávalo, jenže oni měli zahájit festival Woodstock, měli začít tedy, ale právě ta doprava je zdržela. Byli prostě zpožděni, byli zaseknutí a nemohli se dostat na pódium. Takže trio folkovýho zpěváka Richieho Havance, který se tím vlastně i proslavil, tady v tom dokumentu, jak tam Richie čeká, že vystoupí a že ještě má dost času, když ho pořadatelé vyhnali doslova do písmene na pódium, aby začal, protože mají zpoždění. Tak Richie Havance se stal tím, který začal, odstartoval svým vystoupením Woodstock. No a kapela Sweetwater byla nakonec na festival dopravena vrtulníkem a vystoupila, kdy už jí dav opravdu velice bouřlivě vzýval a všecko to nakonec dobře dopadlo. Tak tady vidíte, že ten první den to opravdu moc neklapalo, co se týče té dopravy, protože fakt s tím ti pořadatelé vůbec nepočítali. Já když se podívám tedy na ten první den, Richie Havance nakonec tedy vystoupil asi 7 minut po 5. odpoledne, potom hrál ještě jo s vámi Sajidananda, ten pronesl i úvodní řeč a vlastně jakoby řeč, kde zahájil tenhle ten festival, no a posléze potom 7:30 večer už vystoupili Sweetwater. Sweetwater to je kapela, která se dá taky zařadit k těm psychedelickým partám. Tehdy v těch 60. letech to bylo velice módní a žádaný od publika. No byl to styl, jeden ze stylů, takhle to řeknu, druhý poloviny 60. let. Sweetwater, for Pete's sake.

0: Radio Beat.
1: Časopis Classic Rock. Legenda přichází a je plná rozhovorů. Deep Purple o tom, proč už kašlou na trendy. Hollywood Vampires o tom, proč hrají songy mrtvých kamarádů. A Ronnie Wood o nové desce Stonů i své solové kapele. Právě v Trafikách.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám přeje Petr Šimáček. Před dovolenou je vhodné pořídit si kopie dokladů a platebních karet pro případ jejich ztráty nebo krádeže. Citlivé údaje je ale nutné bezpečně uložit a nezdílet. Odborníci doporučují také rozdělit karty a hotovost na více míst a mít připravené kontakty pro jejich rychlou blokaci. Jak v těchto dnech a týdnech nejlépe projet na Slovensko?
3: První pastí je už Brno, tudy ne. Doporučuji proto od Prahy a okolí hradeckou dálnici, která vás v klidu přenese až za Pardubice. Vysoké Mýto už má obchvat, za Litomyšlí je nový kus dálnice až nad Svitavy a jak spadnete z Mohelničáku dolů, tak máte vyhráno. Míjte maximální povolenou rychlostí Olomouc, Flidek, Mistek a najednou jste u Jablunkova. Do slovenské zemi vpadnete cez Čadcu a za Žilinou zmizíte v 7 km dlouhém tunelu pod Malou Fatrou, až pak to začne drhnout v serpentínách před Ružomberokem, který je hrdinou dopravního zpravodajství jako u nás středočeský Benešov. Bonusem pro účastníky kolonie však výhled na blížící se nízké i vysoké Tatry. Dobrá zpráva nakonec. Dálniční obchvat Ružomberoku otevřou v půlce září. Pohodovou cestu do Tatier přeje Luboš Dvořák.
2: Společnost Kettle vyvinula akumulátory pro elektrická letadla s energetickou hustotou 350 Wh na kilogram. Nové baterie prošly náročnými bezpečnostními testy a jsou připravené pro sériovou výrobu. Prvním zákazníkem bude firma Autoflight, která vyvíjí elektrická letadla s vertikálním vzletem i přistáním. Poslouchali jste guláš Rádia Beat.
0: Classic Rock.

0: Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: 17 hodin a 15 minut přesně teď je. Posloucháte Rádio Beat, od mikrofonu zdraví Dan Kohout. Přátelé, byl jsem se podívat ven, byl jsem na cigáru a musím konstatovat, že léto je v skutku v plném proudu, až moc tedy, jo. Proudu, no tak jak vodní proud v řekách není, protože jsou vyschlí, ale proud horkého vzduchu v skutku je už nesnesitelný. Já myslím, že řada z vás už to taky tak pociťuje. I největší fanoušci nebo milovníci vedra toho mají, si myslím, plný zuby. V každém případě léto je v plném proudu, to musíme konstatovat. A v plném proudu jsou i samozřejmě různý festiáky. Teď český Woodstock v tom věži, o co si budeme povídat. Docela by mě zajímalo, jak to lidi snášejí. A proto mě napadla taková anketka, jestli jste byli na nějakém festiáku letos, tedy v období toho velkého tepla, tak mi když tak napište, jaký máte pocity, jak jste to snášeli, to teplo. No tak mladší snášejí úplně všechno, že jo. My starci to už tak dobrý není, ale zajímalo by mě to, jak to pociťujete, jak to prožíváte, třeba i na tom festiáku, ale i jinde. Jenom takový téma o vedru pro osvěžení bych to charakterizoval. Tak a pojďme k dalšímu bluesmanovi, který vystoupil na Woodstocku v roce 1969. Paul Butterfield byl americký bluesový zpěvák a vynikající hráč na foukací harmoniku. Nejdřív začal v hudební škole se učit na flétnu, ale toho moc nebavilo, no a začal se zajímat o tu bluesovou harmoniku, o tu foukačku, že jo, to patří určitě k bluesové muzice a nejen k bluesové muzice. Je to skvělý nástroj, musím říct. No a Paul se začal pohybovat na bluesové scéně svého rodného Chicaga, no a tam se setkal s Moody Watersem a dalšími bluesovými velikány, dá se říct. A ty, když ho slyšeli hrát, tak mu v podstatě dali velkou podporu a postrčili ho do té špičkové bluesové společnosti. No a různě ho zvali k takovým improvizovaným jam session a brzy Paul Butterfield začal vystupovat s dalšími bluesovými nadšenci, třeba s Nickem Grave Nightacem a nebo Alvinem Bishopem. Slavné to jméno. V roce 1963 Paul Butterfield založil kapelu The Paul Butterfield Blues Band, která nahrála několik velmi, velmi úspěšných alb. No a Paul Butterfield byl pozván už jako veličina bluesová na Woodstock, kde taky vystoupil. Paul Butterfield zemřel velice mladém věku ve 44 letech na infarkt. To stává i těhle mladým lidem. Smutná to událost, to je jasný, zdravíme ho do bluesového nebe. Paul je tady z Prahy při vzpomínce na Woodstock. A já vám ještě jenom juknu, kdy Paul Butterfield vystoupil, který den a v jaký tedy společnosti. No, Paul Butterfield Band hrál, teď to tady hledám, mé zkušené poloslepé oko už zírá, nebo spíš mžourá na ten seznam těch skladeb, na tu dramaturgickou, na ten pleják, dá se říct. No a Paula nikde nevidím, jsem blbej nebo co? No, tady jsem to už... Jo, Paul Butterfield Blues Band, tak hrál, prosím vás, právě ten poslední den v neděli, před ním hráli Crosby, Stills, Nash a Young, po něm kapela Shanana a nakonec Jimi Hendrix, to už jsem poznamenával, že se dostal ke slovu, nebo spíš k notě, až 9 hodin ráno a zůstalo na něj pouhých 20 tisíc lidí. Takže Paul Butterfield jako jedna z hlavních hvězd Woodstocku 1969. Love March.

0: Největší festák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: Tak tahle ta nádherná pecka, co dozněla, se jmenuje Poor Howard a interpret, no jasně, Robert Plant, ale pojďme k další hvězdě, která už svítí na nebi, tedy musím smutně poznamenat. Obrovským lákadlem pro návštěvníky Woodstocku v roce 1969 musela být sobota 16. srpna zhruba od rána do tří, protože to vystoupila Janis Joplin s The Cosmic Blues Bandem. Janis Joplin, jak jsem se doslech z různých těch dokumentů a svědectví, které byly samozřejmě součástí těch dokumentů, že měla neskutečnou trému před svým vystoupením a při prvních peckách to prej bylo znát, ale postupně získala jistotu, sebedůvěru, protože publikum na ní reagovalo samozřejmě neskutečně nadšeně. No a když máte strach, vystupujete, zpíváte nějakou písničku, třese se vám třeba hlas, možná i kolena, a když dospíváte a lidi tleskají a vidíte úsměvy a nadšení, tak opravdu se vám přestane klepat úplně všechno, když to mám říct takhle. Tak to se, doufám, stalo i Janis Joplin na Woodstocku v roce 1969. Tady je jedna z pecek jejího vystoupení s kapelou The Cosmic Blues Band Janis Joplin Try.

0: Festival, který psal rockové dějiny. To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Vzpomeňte si na filmy, které popisují 60. léta, tedy filmy, které se soustředují právě do toho prostředí Spojených států amerických, kde vrcholilo hnutí hippies, protiválečný hnutí, samozřejmě hnutí lásky, svobody, drog, nezávislosti, a v takovýchhle těch filmech, jako třeba muzikálu Her, Miloše Formana, že jo, vynikající zpracování, ne? Geniální režisér, panu Milošovi Formanovi skládám opravdu velkou úctu a velkou poklonu především za jeho filmy, nejen Her tedy. No a tam byly ty scény, kdy v Central Parku a v různých parcích se scházela ta mládež barevně oděná, že jo, a užívali si života a neustále zpívali a tančili, a aby mohli tančit do rytmu, tak neustále bubnovali nějaký perkuse, prostě bubínky, tamburínky a já nevím co všechno, rolničky a tak dále, a tak dále. Takže hippizáci na Woodstocku zas tak překvapení nebyli, když Carlos Santana tam přitáhl svoji kapelu, která oplývala mnohými vynikajícími perkusisty, bubeníky, a v skutku geniálním způsobem doprovázela ty taneční latinoamerikáno typy čo skladby, že jo, co si budeme povídat. Santana tím byl proslulej těmi bubeníky. Nakonec to od něj pak potom převzal Paul Simon třeba na africký desce Graceland. Třeba, jo? Takže ta rytmika opravdu s lidmi hýbe do dnešních dnů. Opravdu, jak máme jeden ten víkend, jak si hrajeme písničky, který mají souvislost s vývojem muziky, tak na začátku byl strom a bušení do stromu, že? A pak to všechno přišlo. Tak zkrátka rytmus, to je prazáklad, přátelé. Věděli to ty hippíci, víme to my, a věděli to už pralidi nějaký, jo, který začali bušit do stromu. No a Carlos Santana se svou kapelou, to opravdu bylo dokonalý. A dokonalý to bylo i live. A dokonalý to bylo tím pádem i na Woodstocku. Protože se zase vracíme k Santánovi a já vám pustím živou nahrávku z Woodstocku, která se jmenuje Waiting. A je v podstatě tato skladba postavena na rytmice, tedy perkuse, bubínky, na Carlosově kytaře a taky na hamontkách. To jsou takový opravdu výrazný nástroje, který v té skladbě uslyšíte. Fantastická záležitost, fantastická muzika, co si budem povídat.

0: největší setkání mírového hnutí nebo gigantický drogový večírek. V každém případě nezapomenutelný hudební zážitek. Po celý Woodstock víkend na beatu.
1: Tak, co říkáte, to je rytmika jako víno. Santana, jeho parta z Woodstocku, skladba Waitin. No a pojďme k další slavné kapele, která díky Woodstocku se stala známá po celém světě. Kenneth Heat, americká bluesrocková kapela, která vznikla v LA v Kalifornii v roce 1965. Původně hráli klasický bluesový skladby, ale postupně modernizovali aranžersky, jak bych řekl. Založili tuto partu Alan Wilson a Bob Hyde. Název vznikl z písně Kenneth Heat Blues od Tommyho Johnsona z roku 1928. No a teď, po vystoupení na festivalech v Monterey nebo na Woodstocku na konci 60. let, se kapela proslavila téměř po celém světě. No, dál už nemusím nic dodávat. Snad jen to, že Kenneth Heat si představte od roku 1965 fungují až dosud. No tak, Stouni taky, že jo, co si budeme povídat a řada dalších. Tak pojďme na živou nahrávku z Woodstocku. Kenneth Heat, Live in the Stone.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby. Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Víkendový guláš Radio Beat.
2: Hezký den vám u guláše přeje Pepa Lábos. Ve Zruči nad Sázavou na Kutnohorsku vznikla naučná stezka, která provede návštěvníky po místech spojených s baťovskou historií města. Měří zhruba 3 kilometry. Vznikla k výročí 150 let od narození Tomáše Bati. Přiblíží nám je vedoucí odboru kultury, školství a sportu z Zrutské radnice Martina Fialová.
3: Baťovská stezka vychází od spolkového domu, který vlastně původně baťovci postavili jako školu pro svoje zaměstnance. Po té baťovské stezce se nejenom podíváte na spolkový dům, ale uvidíte, kde je Zruďský dvůr, kde byla první továrna, uvidíte svobodárnu žen, ředitelskou vilu, uvidíte typické pro Baťu dvojdomky i čtyřdomky a uvidíte i první baťovskou továrnu ve Staré Zruči.
2: Horké počasí a dlouhotrvající sucho v jihovýchodní Evropě odhaluje mnoho historických událostí. Jednou z nich je i ta, která se stala na podzim roku 1944 poblíž srbského města Prahovo. Tehdy německý admirál vydal rozkaz, aby se v Dunaji potopilo několik válečných lodí. Chtěl s nimi zablokovat cestu proti proudu, aby zpomalil postup sovětských vojsk. Hladina Dunaje teď razantně klesla a odhalila jejich zbytky. Mezi Finskem a Švédskem se opět rozjela pravidelná osobní železniční doprava. Cestující mohou využívat nové spojení mezi finským Oulu a švédskou Haparandou. Přeshraniční osobní železniční doprava byla zrušena v roce 1988 kvůli nízké ekonomické návratnosti a pohraniční region tak zůstal bez přímého vlakového spojení. A je po guláši, teď následuje další hudební lahůdka na Rádiu Beat.

0: tři dny, které ovlivnily rockovou historii. Po celou sobotu a neděli na Beatu.
1: No a my jsme v poslední hoďce odpoledního vysílání, tak je čas na vaše vzkazy. Já jsem vás vybídl, pokud máte zkušenost, vzpomínku na nějaký letošní festival v rámci letošních veder, jak jste to přežili, jak jste to prožívali, ať mi tedy napíšete a píšete, ale zase velice fikaně, to se mi vždycky na vás líbí. Tak tady jeden vzkaz. Ahoj, Dane. Jo, mluvil jsem o tom, že řeky jsou vyprahlý, vyschlý, jenom horkej vzduch proudí, že jo? Horkej proud vzduchu. Tak to bylo. Tak tady odpověď. Ahoj, Dane, na řeku se vykašli. Hlavně, jestli ten správný proud je jinak OK. Myslím v našem věku ta prostata, že? No, to je jaký pravda. Ale dneska to vysílání je super, děkujeme, Dane a Jirko. Cigáro nebylo jedno, ale otvírám další krabičku a pivka už ani nepočítám, prostě krásný den. Ještě jednou díky, Vojta, zvěrolékař sám sobě. Tak, Vojto, to ti docela závidím. No, až dojedu domů, taky dám nejedno cigáro, co si budem povídat, a pár skleníček vína bych si taky mohl dopřát, vidíte. Tady další ještě vzkazy k těm vedrům. Ahoj, Dane, na otázku, jak trávím a snáším ta vedra, mám na zahradě asi 70-letý ořešák a pod ním sezení. Dává super stín, k tomu mám vychlazené pivo a hraje beat, co víc si přát. No tak no comment, to je naprosto skvělá záležitost. Tady někdo píše, a možná vím kdo, na Lomfestu bylo počasí velmi osvěžující, až jsme večer vzali mikiny. Nevíš o tom něco? No, já jsem na Lomfestu byl, ale večer už jsem nevnímal, jestli zima nebo vedro, na to, jestli jsem si vzal mikinu nebo ne, protože jsem se skácel únavou samozřejmě, jo? No, bylo to velké, ano. Dané, Jarda, velké losiny od kulaté lopaty. My vždycky hlavně u piva ve stínu, že jo? Jinak seš ožralý raz dva. Příští týden jdeme na Revival U2 Ozzy Osbourne, tak snad nebude pršet. No tak tady koukám, že to přežíváte docela dobře, ty vedra. Čekal jsem, že budete úplně schvácení z toho tepla a z těch veder, ale koukám, že býťačky a býťáci snesou úplně všechno. No a já už z toho teda vedra docela supím, to vám teda řeknu na rovinu. Pojďme k dalšímu velice, ale přátelé, velice zajímavému muzikantovi, který hrál na Woodstocku, na festivalu Woodstock 69, a to Tim Harden. Neskutečný talent, hitmaker jako svině. Hned vám to vysvětlím. Tim Harden byl americký folkový muzikant a skladatel hlavně. Kromě vlastního úspěchu se svými písněmi se jeho písně třeba If I Were a Carpenter nebo Reason to Believe, Mr. Roses, nebo The Lady Came from Baltimore staly hity jiných muzikantů, tedy jako cover verze. Třeba zrovna skladba If I Were a Carpenter, tak tu proslavil především Robert Plant, že jo. I když Tim Harden s touhle svou písní, to napsal Tim Harden, tuhle skladbu, jo, měl obrovský úspěch jak před Woodstockem, tak i na tom Woodstocku, to za chvilinku uslyšíme. Harden vyrostl v Oregonu a neměl vůbec zájem o školu, nebyl to studijní typ, tak to máme podobný spolu. Odešel ještě před dokončením střední školy a vstoupil do armády, do námořní pěchoty. Po propuštění se přestěhoval do Greenwich Village v Cambridge, kde hrál a nahrál několik alb, taky hrál na festivalech Newport Folk Festival a na už zmíněném Woodstocku. Po většinu svého života bojoval ze závislostí na drogách a některé ty jeho živé vystoupení, tedy ty koncerty, byly dost nevyrovnaný. Prostě jedna pecka skvělá, druhá průser, no. Nebo jeden koncert výborný, jeden koncert úplně na prd. Plánoval návrat zpátky na pódia, když se jakž tak zbavoval chlastu a drog, ale asi to nebylo dostačující, protože na konci roku 1980 zemřel na předávkování heroinem. To byl Tim Harden. Krásný hlas, výborný skladatelský schopnosti, prostě a neskutečný charisma z něj čiší. Nebo čišelo z Tima Hardena. Tady je ten jeho velký hit, který proslavil pak Roberta Planta u nás Petra Spáleného, že jo, kde bych já byl kovářem a tak dále a tak dále. Tohle je originál. Tohle je skladatel, autor a interpret. Tim Harden na Woodstocku. If I were a carpenter.

0: Woodstock. Legenda, která se zrodila na farmě. Po celý víkend na Rádiu Beat.
1: V rámci vzpomínky na Woodstock dnes musím zahrát jednu z hlavních hvězd tady toho festiáku, Jimiho Hendrixe, který hrál úplně nakonec pondělí ráno, někdy v 9, myslím, kdy všichni už byli po těch 4 dnech totálně vyčerpaný, tedy myslím samozřejmě publikum, a většina lidí už v neděli odjížděla do svých domovů a do toho pondělka, do toho rána zůstalo jen fakt pár tisíc věrných. Píše se tedy, nebo je spočítáno, že zhruba 20 tisíc lidí zůstalo na závěrečné vystoupení, tedy vystoupení Jimiho Hendrixe, který bylo od 9 do 11, 10, takže vlastně dvouhodinový, ale dle toho, že po celý ty 4 dny tam byly 100 tisíce lidí na tom Woodstocku, tak 20 tisíc to je hrstka, že jo? No, v každém případě i Jimi Hendrix byl, nevím, jestli byl frustrovaný nebo taky unavený z toho všeho dění, nebo zhulený, to je jedno. To jeho vystoupení bylo šílený, na jednu stranu geniální, tak to byl geniální kytarista. Co si budeme povídat, hrál tam teda s tou svojí partičkou Experience a tak opravdu to pojali velice psychedelicky, přátelé, velice psychedelicky. Dlouhá kytarová sóla, až takový exibiční. Dá se říct, že já bych to asi, ale to mluvím sám za sebe, nervově nezvlád, jo, to vystoupení. Já jsem na něj koukal, na dokument, než jsem viděl skoro celý, a opravdu musím uznat, na jednu stranu geniální kytarista, na druhou stranu už to bylo opravdu na moje nervy to jeho vystoupení dost. Ale to je věc názoru, to je věc povahy, vkusu a já nevím čeho všeho. Ještě pouštím vám Purple Haze, skladbu, která zazněla v rámci vystoupení Jimiho Hendrixe. Tak posuďte sami a třeba mi napište, jak se vám tohle provedení líbí. Jo, já myslím, že dostanu spoustu reakcí pro i proti třeba. Tak uvidíme.

0: Největší festák všech dob. To je Woodstock Weekend na Rádiu Beat.
1: No a pokračujeme dál. Zase vaše vzkazy jste se rozepsali teď k večeru. No a to chápu, odpoledne bylo hrozný vedro. Ahoj, Dané, Woodstock nepamatuju. Při prvním ročníku mi byly 4 roky. Mamka vyplňovala komunistický dotazníky, otec poslouchal Svobodnou Evropu, rádio Luxemburg šumělo jak tatranský vozdy. Díky za víkend, jako amatérský kytarista užívám už od rána Pepa, díky za tuhle milý a vtipný mail, Pepo. Tady další vzkazy zatím nejsou, to je pro vás asi moc brzo, ale určitě se k tomu vrátím. V každém případě další kapela, která si zahrála na Woodstocku a byla takovou výjimkou, protože Woodstock byl víceméně záležitostí amerických interpretů, solistů a kapel. Byly pozvány i britské kapely, některý pozvání přijali, některý ne. Jedna, která přijala a patřila už k světové špičce, nejen tedy v Británii, ale i v Americe, jinak by se pořadatelé o ní nedověděli, byla kapela The Who. We're not gonna take it. To je písnička, kterou mám připravenou od Who. Co já vím, tak jako Beatles odmítli. No a on třeba odmítl Bob Dylan, že jo, což byl domácí, dá se říct. Hrál pak tedy na tom výročním jednom Woodstocku, říkám, k tomu se dostaneme určitě ještě zítra. Totiž někteří Woodstocku a záměru těch 4 pořadatelů nevěřili. Tedy myslím managementy a kapely samotný. Byl to první ročník, ani pořadatelé nevěděli, kolik tam přijde lidí, jestli jich bude 100 nebo milion, jo, to je jedno. A vidíte, stalo se něco nevídaného. 1000krát jsme o tom mluvili. Na Woodstock přišlo mraky lidí, že se ani pořadatelé, ani policajti, ani samotní ty návštěvníci, ani samotní ty kapely a interpreti nestačili divit. Nakonec se ani nevybíralo vstupný, protože se prolomily ploty, protože ty davy lidí, to bylo něco neskutečného, ty ploty prostě prorazily, aby se dostali na tenhle ten, na tuhle tu akci. Navíc ještě mraky lidí se vracelo zpátky do New Yorku, protože bylo řečeno, že už je tam tak předspáno, že se tam ani nedostanou. Auta museli odstavovat kilometry před místem dění, protože se tam nedalo projet. No něco neskutečného. O tom se třeba taky popovídáme ještě zítra. O těch podrobnostech. Zase vyzobu, no tak říkám to každý rok, tak já myslím, že máte povědomí, tak dneska jsem mluvil hlavně o těch kapelách. Tedy o kapele The Who, tady nemusím říkat žádné podrobnosti, v každém případě na Woodstocku byla. A já myslím, že tam jsem měl velkou radost a že si říkal, že udělal dobře, že přijal tohle pozvání.

0: Ladies and gentlemen, The Who.
1: Radio Beat. Klasický rock.

0: To je Woodstock. Po celou sobotu a neděli na Rádiu Beat.
1: Tak dneska jsme si odpoledne probrali kapely, které se účastnili Woodstocku. Samozřejmě se znovu objeví i zítřejším odpoledním vysílání. Jirka Rogl to zase pojme po svém. Nakonec Jirka je originál, co si budeme povídat. No a teď jsem dostal jeden telefonát, velice zajímavý, kdy se mě ptal kolega Byťák, jak to tam probíhalo, co ty lidi jedli, co pili, kam chodili na záchod. Nebojte, to proberem, ty okolnosti všech těch 4 dnů, respektive průběh, tak se pokusíme společně rozkrýt, jak to tam probíhalo. Jsou samozřejmě svědectví, jsou různý dokumenty a tak dále, a tak dále. Tak jo, dnes už tedy Woodstock končí, dáme si pauzičku do zítřka. Zítra od 8 Jirka to opět festivalově rozjede. V každém případě za pár minut Radek a roková pípa, takže pište SMSky se svými přáními a požadavky. No a já se budu těšit zase zítra ve 14 hodin odpoledne, samozřejmě s Woodstockem. Krásnej, horký sobotní večer vám přeje Dan Kohout. A teď ještě kapela, která byla taky velkou hvězdou, tak festivalu Woodstock 69. No jasně, Creedence Clearwater Revival.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz, hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
2: Pohodový letní večer vám z býťáckého výčepu přeje Radek Lajtl. Začíná další rocková pípa, kterou si opět můžete naplnit výběrem té nejlepší muziky na vaše přání. A to třeba tak, že mi je budete posílat jako SMSku na 720-001-222 anebo mailem na adresu studio@radiobeat.cz. Další možností je linka 210-32-33-34. No a tady si můžeme popovídat nejenom o tom, jakou muziku byste dneska večer rádi slyšeli, ale třeba i to, kde právě teď cestujete nebo komu a proč byste právě tuhle píseň chtěli věnovat. Na rozjezd jsem si dneska vybral kapelu Queensryche, no a zbytek ten už nechám zase na vás.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Stejně jako minulý týden, i dneska začínáme rockovou pípu připomínkou jednoho nedávného koncertu. Vrátíme se totiž o týden nazpátek do minulé neděle a konkrétně tedy do pražské Archy, kam tentokrát dorazili elektrikáři číslo 2, australští Airborne. O tuhle kapelu si napsal Býťák, který se podepsal jako Čepic.cz, doufám teda, že jsem to aspoň rozluštil dobře, a chtěl by jí věnovat nejen těm nadšeným a propoceným fanouškům, co byli v Arše, ale i všem, kteří mají tuhle kapelu rádi, ale třeba z nějakého důvodu na koncert, mimochodem skvělý tedy koncert, nemohli přijet. Takže tedy všem, co tam byli, i všem, co tam nebyli, teď posílám kapelu Airborne a skladbu Here She Comes.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, tady Kapr. Sedíme tady se Zuzankou na zahrádce, chtěli bychom nechat zahrát od Stounů... Jak ono se to jmenuje? Já jsem to úplně zapomněl. Zpívá to...
2: Mick Jagger.
1: Zpívá to... Ne.
2: Ne?
1: Není to on právě.
2: To bych tě nepomohl.
1: No, tak úplně mi to vypadlo, čověče.
2: Když už se dovoláš, veď, tak najednou v oknu.
1: No, jasně, no. Zpívá to Keith Richards. A jmenuje se to This Place Is Empty.
2: Jo.
1: Vzpomněl jsem si.
2: This Place Is Empty, to je takový příznačný.
1: Přesně tak, vypadlo mi to z hlavy.
2: Dobrá, dáme
1: děkuju.
2: To.
1: Děkuju, mějte se.
2: Tak jo, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Nazdar Víčepáku na beatu. Tady je Naninek z Příšovic. Prosím tě, buď tak laskav a zahraj pro mě a moji osobní strážkyni něco o Tarakajdu. Díky.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Prosím, bych zahrát Rammstein Radio.
2: Rammstein?
1: Radio Beat. Rammstein pro Radio Beat a pro všechny, kteří milují tuhletu písničku Mutter.
2: Jo, já jsem se to trošku zamotal, ale už to chápu. Vše pro všechny posluchače Radio Beat, Rammstein Mutter. Ne Rammstein jo. Radio, což je jiná písnička, ne, taky radio. Pěkná, ale dáme Mutter.
1: Já se omlouvám, já jsem se seknul, já to řeknu znova. Pro všechny, kteří mají rádi od Rammsteinu písničku Mutter, který poslouchá Radio Beat, tak jim prostě ji posílám. Tak. Robert Spodkovi.
2: Děkujeme za věnování, zase oprášíme, zase po delším čase tuhle věc.
1: Ale jo? Moc se to nepouští, takže já si o ní žádám.
2: Tak proto jsme tady jako pořad na přání, ty jsi projevil žádost my.
1: Děkuju moc krát.
2: A děláme všechno pro to, aby jsme splnili tuhle.
1: Přeju každému hezký den a bude hledno.
2: Tak si aspoň zpříjemníme tak. Léto Rammsteinama.
1: Hezký večer a užijte si to všichni a mějte se krásně.
2: Ahoj. Díky.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, Radku. Takže pro můj ženu, Kačenku, která se stará o mýho taťku, teď, když mamka umřela. Takže jedeme do Soběslavy. Rád bych teda jí poslal písničku od Ruba Měsíc nebo Olympik, cokoliv, ale ten měsíc byl pěkný. Takže děkuju moc a dobrý večer.
2: Jo, zkusím se potom podívat, zapátráme v archivu a snad najdu tuhle starou věc.
1: Jo, je to hodně starý, ale dobrý. Jo, děkuju moc.
2: Tak děkujeme za tenhle tip, měj se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Dvojka, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Nejenom rocková pípa, ale vlastně Rádio Beat jako takové má posluchače, dá se říct, téměř všude. A buď jsou to beatáci, kteří se usadili v různých částech světa, odkud se nám pravidelně ozývají, a nebo jsou to posluchači ze Slovenska, Polska nebo z německého Karlsruhe, kteří si pravidelně ladí naše vysílání. No a pak jsou tady beatáci, kteří se usadili třeba v Anglii, našli si tam partnerku a poslouchají beat společně. Což je případ našeho stálého posluchače Radima z anglického Sheffieldu. Ten nechal pro svou Mary zahrát minulý týden k jejich výročí Bon Joviho. No a právě Mary mu to dneska chtěla oplatit a pro Radima vybrala od Beatles píseň Hey Bulldog. Rád jim tohle přání plním, zdravím oba dva do Sheffieldu a posílám tam toho Bulldoga od Brouků.

0: Tak kterou dáme? Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, tady František z Kamenice nad Lipou. Můžete mi zahrát, prosím vás, od 13. století Smrti hlas?
2: No určitě, 13. století, jo, to bychom mohli zase zařadit po delší době.
1: Tak jo, rád si to vyslechnu.
2: No, tak jo, tak já vám ji rád pustím.
1: Děkuju.
2: Kamenice nad Lipou jste říkal?
1: Kamenice nad Lipou, ano.
2: Není to někde u Tábora?
1: No, jako je to takových 50 kilometrů, ale jako není to daleko, no.
2: My jsme tam kdysi hrávali s kapelou, jezdili jsme tam a tam byla polepšovna dívčí.
1: Jako tady v okolí jsou takový, jo?
2: No. To si pamatuju, nevím proč teda. No, to je jedno. Tak jo, takže do Kamenice pošleme 13. století a vám děkuju za tenhle tip a mějte se fajn. Ahoj.
1: Opa, děkuju, naschle.

0: na Rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, já tě zdravím, tady Alena.
2: Ahoj, ahoj.
1: Chtěla bych zahrát tu krásnou písničku od Iron Maidenu. Dark, jako zase si to nespovedu. A bylo by to pro tebe a pro mě.
2: Dobře, tak nebudeme se s nikým dělit, necháme si ji pro sebe. Myslíš Fear of the Dark od Iron Maiden? Jo. Tak jo, tak tu si necháme pro sebe. Nikomu ji nepustíme. Tak, no. Dobře. Tak jo, takže už se nebudu ptát. No, to víš, jo, povídej.
1: Posílám ti pusu.
2: Děkuju, tak to mám za to, jo, za ty Maideny.
1: No.
2: Tak fajn, to se mi teda ještě nestalo, ale děkuju. Dobrý,
1: jo, ahoj.
2: Měj se, ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Zdravím do studia a všechny beatáky. Bylo by možné zahrát skupinu Odyssea? A kdyby se v archivu ještě navíc našla spálená, bylo by to úplně super. Je to muzika mého mládí a myslím, že pořád parádní. Hezký večer všem přeje beaták Martin. No, Martine, Odyssea, to je muzika nejenom tvého mládí, protože na téhle Big Beatové legendě vyrostla, dá se říct, celá generace beatáků. A navíc, protože jsou to plzeňácí, tak já jsem měl tu výhodu, že jako mladý chuligán hráli kolem Plzně nebo v Plzni skoro každý víkend, takže jsem na ně pravidelně chodil a jezdil. A do dneška je hrozně rád poslouchám, protože ty písničky, ty jsou prostě nesmrtelný. No a Martin si dneska vybral jednu z těch starších spálenou, což se tedy stylově asi k letošnímu létu hodí úplně nejvíc. Tak tady je.

0: Hádka, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, já mám dneska narozeniny. A moc by mě potěšilo cokoliv od AC/DC. Něco, co ještě nikdo neslyšel. Něco staršího. Děkuju.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci. Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Zdravíme všechny býťáky a pana Výčepního. Dnes bude zase krásný teplý večer a s manželem budeme poslouchat Rádio Beat. No, to je správný. Prosíme zahrát naši oblíbenou Blízko nás od Kernu. Děkujeme moc a všem býťákům a panu Výčepnímu přejeme krásný pohodový večer. Ivana a Lumír. Tak děkuji tedy za přání, já určitě budu mít pohodový večer, ostatně to je každý, který můžu strávit tady v rokové pípě a s býťáky společně. No a vám tedy, Ivano a Lumíre, posílám Kern Blízko nás a doufám, že ta pohodička bude stejná i u vás.

0: Radio Beat. Potřebujete hadici, která vydrží? Ve firmě Tuby Italia Bohemia je děláme už 30 let. Za tu dobu jsme jich vyrobili přes 120 000 kilometrů. To je skoro třikrát kolem země. Hadice na zahradu, na vzduch i pro pitnou vodu. K tomu vozíky, hubice, příslušenství a výhodné sety s plastovými nebo mosaznými doplňky. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. Profihadice.cz. Hadice, příslušenství, hubice, vozíky. Vše na jednom místě. Profihadice.cz.
1: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na Rádiu Beat.
2: Začíná druhá hodina dnešní rockové pípy a od mikrofonu Rádia Beat vám ještě jednou příjemný sobotní večer přeje Radek Lajtl, připravený namíchat pro vás další porci toho nejlepšího z klasického Big Beatu. SMSky s vašimi tipy a nápady posílejte na 720 001 222 anebo mi můžete volat na linku sem do studia 210 32 33 34.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Pěkný večer přeji všem. Moc prosím o Metaliku pro všechny Hanky, Haničky, Hanči a Haniny, které dnes slaví den svého jména. Výběr muziky nechám na tobě. Děkuju, Hanka. No, tak Bíťačka Hanka si sama napsala o dárek a samozřejmě tedy já jí Metaliku rád pošlu, stejně jako všem těm Haninkám, Hančám, Hančím, Haninám, Hanám a vůbec všem Bíťačkám, které dneska slaví svůj svátek. Takže, milé dámy, slečny, ženy, naše Bíťačky prostě, všechno nejlepší. Užijte si tenhle váš den. Oslavte ho, jak se patří. Tady je pro vás aspoň takhle malý dárek od Metaliky.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Zdravím pana Výčepního a prosím o kaťáky, na to zapomeň. A bylo by to jen tak pro dobrou náladu k nám do hospůdky, do studánky. Děkuju moc, Pepa Třebíč. No jo, legendární studánka v Třebíči. Takže posílám tam ty kaťáky, na to zapomeň. A zároveň taky zdravím našeho věrného, stálého posluchače Pepu z Třebíče a doufám, že ty zdravotní problémy, o kterých jsi mi nedávno psal, takže už je všechno za tebou a že už je všechno v pohodě a ve studánce si dneska užíváš tu skvělou náladu i s kaťákama.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Radku, chtěl bych zahrát od Patti Smith skladbu Changing of the Guards.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, ahoj, to je Petr Kabátek.
2: Zdravím do Teplic.
1: Ne, do Teplic
2: ne. No tak, pardon teda, teplického rodáka, tak jsem měl říct.
1: Ne, rodáka, jsi to jenom učil.
2: Tak jsem to celý zmotal, to nevadí, ale tebe si budu pamatovat.
1: Tak když jsme u těch Teplic, tak najdeme tam něco od Motorbandu.
2: Určitě, určitě bych něco našel.
1: A to se prostřídáme trošku ty kluky Teplic.
2: Jasný, jasný, to víš, že jo. Něco tady určitě budeme mít, tak projedu archív a něco tam dáme.
1: Jo, něco tam najdí, nechám to na tobě. Tak díky, hezký večer, ať se utíká.
2: Tobě taky, měj se.
1: Já už jdu domů, já už jsem v pohodě. Tak jo, tak díky moc, ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku a všem u rádia. Chtěli bychom tě nechat zahrát za to, jak se o nás u výčepů dobře staráš. Chtěli bychom pro tebe s mojí Šárkou zahrát dle tvého výběru něco od skupiny Saga. Výčepní taky vždycky posrkával a teda ty usrkávej tu muziku. Děkujeme Dušan a Šárka, New Jersey.
2: Přestože nejsou Vánoce, ani nemám svátek, tak vidíte, dostal jsem taky dárek. Tak děkuju tímto Dušanovi a Šárce do New Jersey, zdravím je oba. No a když už si tedy můžu ten dárek vybrat, tak samozřejmě svoji oblíbenou a milovanou kapelu si rád pustím. Doufám tedy, že udělám radost i všem ostatním v uvozovkách pacientům, kteří jsou těmihle Kanaďany stejně postižení jako já. No a třeba se taky už těší na příští jaro, až Saga zase přijede do Evropy a podíváme se na ní někde naživo. Takže Dušane, ještě jednou díky a pokud nás posloucháš, věřím, že ano, tak tady je ta Saga i pro tebe.

0: a ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, chtěl bych zahrát písničku od Kabátu Ďábel a syn pro bráchu, který bude slavit narozeniny, a pro všechny, co poslouchají Rádio Beat.
2: Kabát hrajeme pravidelně, to je, že jo, kapela oblíbená, ale tuhle věc speciálně tu pouštím hodně rád, to se mi hodně líbí.
1: Mě taky. Právě jo, proto.
2: Milan Špalek, proto. Výborný textař, skvělý muzikant.
1: Ano, jsem.
2: Dobře, dobrá. Tak jo.
1: Tak jo, díky.
2: Děkuju za tenhle taky. Tip, rádi pustíme.
1: Dobrá, díky moc.
2: Jo. Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Býťák Murphy, náš věrný posluchač, by chtěl zahrát od Garyho Moora Over the Hills and Far Away, ale bohužel nemůže volat, protože právě teď stojí u grilu a nemůže se vzdálit, aby se mu nespálilo masíčko. Což tedy chápu, to je důvod, který musím respektovat, nicméně i tohle přání rád splním a nejenom tedy Murphymu, ale i všem ostatním býťákům, kteří zrovna teď třeba právě taky stojí u grilu a chystají si něco dobrého, tak posílám tuhle starou pecku a vzpomínku na Garyho Moora.

0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, tady Verunka. Můžete mi prosím zahrát Letokruhy od Traktoru? Chtěla bych to pro mého tatínka a tetičku a taky pro pejska a pro kočičky. Děkuju, ahoj. No, tak pro zvířátka jsme teda ještě nehráli, ale všechno jednou poprvé, tak dneska to posíláme tedy i pejskovi a kočičce. Tak se tam, Verunko, nějak podělte a tady jsou ty Letokruhy.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na Rádiu Beat.
1: Ahoj Rádio Beat, chtěla bych zahrát paní Monice z Ještětí jejím včerejším narozeninám. Mě od Ozzy Osbourne, mama Kamen Hall. Moni, všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstíčka, lásky, přeje Ozinka a celý Ozzy Gang. Máme tě rádi.

0: ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Ahoj, Ráďo, tady Jirka Luka.
2: A, nazdár, tak. Nazdár. Zdravím na Vysočinu. Zdravíme
1: Extra Band.
2: Ty jo, Extra Band, no. To jsi zase vybral.
1: A bylo by to
2: vybral,
1: pro všechny britiásky, pro tebe, Rádia.
2: Ty jo, starý Extra Band. Ještě s Radkem Zíkou, no. Tak určitě, určitě něco vyberu od nich a vzpomeneme no, na starý, starý dobrý časy.
1: To ty starý kapely, to, na to se zapomíná.
2: No, zapomíná, ale my je tady připomínáme. To právě
1: no,
2: je dobrý,
1: je právě
2: že si na ně tak někdo občas vzpomene a já se hnu do archivu. No a určitě tam něco od Extra Bandu najdu. S Radkem
1: dobrý.
2: Zíkou toho natočili spoustu. Určitě tam něco budu mít a připomeneme si ho ještě jako mladýho kluka. Dobře,
1: tak jo,
2: hele,
1: tak díky.
2: Jirko, díky za tenhle tip, to rád pustím.
1: Jo, díky. Tak jo, čau.
2: Ahoj.

0: Studio B. Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
1: Když byl ještě malý chlapec, nezajímali ho mušketýři, ani trpaslíci, ani oříšky pro popelku. Bavil ho fotbal, některé knihy od Base a tak trochu matematika.
2: Pojď k tabuli a pověz mi, kolik je 5 plus 5.
3: 11.
2: Zkus si vyndat ty ruce z kapes. A no a teď počítej znovu.
1: Inu, některé věci se s věkem nemění. I to šťastné číslo mu zůstalo.
4: 11.
1: A Martin Vysušil. Aneb 11 skoro zapomenutých skladeb z rockové historie. Pěkně jedna za druhou. Osvěžte si paměť. 11:11 v pondělí po 11. večer na Beatu.
5: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rockové pípě. Na rádiu Beat.
6: Na začátku další hodiny dnešní rockové pípě tady mám pro vás jednu takovou, no už skoro zapomenutou píseň od Michaela Kiskeho. Ale ještě předtím vám jenom připomenu, že si stále ještě můžete psát o své oblíbené kapely a skladby. Třeba mailem na adresu studio@radiobeat.cz anebo mi zavolejte na linku 210 32 33 34. Pohodový poslech té nejlepší muziky na vaše přání a klidný sobotní večer vám přeje Radek Lajtl.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Dobrý večer, mohli byste zahrát prosím jednu písničku na přání?
3: No určitě, to víš jo. Jakou bys chtěl?
2: Tak prosím, co bůže, nebudu pít pro mýho tačku, protože mu není úplně dobře, tak aby se mu brzo zlepšilo.
3: Má to nějakou souvislost s tím, co objednáváš? To, že tati mu není dobře, anebo to je něco jiného? Je tam jiný důvod?
2: Je tam hodně jiný důvod, ale má rád rybičky.
3: Dobře, tak teď jsem to pochopil. Zvedneme mu náladu rybičkama. A to, že jsi zrovna vybral tuhle písničku, to s tím nemá nic společného. Tak snad nemá. To zafunguje. No a jinak přeju teda taťkovi brzké uzdravení a ať se mu ta nálada opravdu zvedne. Třeba těma rybičkama. Tak jo, měj se hezky.
2: Tak jo.
3: Ahoj.
2: Taky. Ahoj. Je 10 hodin ráno.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, prosím zahraj pro mého kamaráda Jirku, který má dnes narozeniny, ale bohužel leží po operaci v nemocnici, píseň Crown and the Ring od Manowar. Díky moc, Bíťák Láďa. Tak samozřejmě rád splním tohle přání. Jirkovi posílám tenhle bohatýrský song od Manowar, snad mu dodá sílu, aby překonal všechny ty zdravotní potíže. No a těm narozeninám přeju hlavně hodně zdraví.

thee, your true son.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Buď zdrav, šaman z Libišan.
2: Zdravíme, šamané, ahoj. Tak co jsi vymyslel na nás dneska?
1: Ale dneska jsem si vymyslel Akcept a písničku Stalingrad. Ono tam tenkrát byla zima, do tohohle horka by to bylo takový ochlazení.
2: Dobře, jestli to pomůže, pustíme tedy Stalingrad. Pokud někde sedíte zrovna a paříte se venku, tak si představujte, jak je zima. Nic jiného teda asi ne, protože tam to bylo docela drsný, ale tu zimu z toho můžeme použít, že by nás to třeba ochladilo.
1: A paříme, máš pravdu.
2: Paříte a paříte se. Na Accept teda to zkusíme se ochladit. No a já zdravím, šamané, tebe i všechny, co jsou tam s tebou, a pařte a pařte se dál.
1: Jasný, jasný. Díky, měj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, čau. Já bych chtěl nechat zahrát svoji přítelkyni dnešním padesátinám. Drahošte Tomanový Střebnic, šlo by.
2: No.
1: Houby magický od Kabátu.
2: Takže a tu padesátku oslavíme i s tím malinkým dárečkem od Kabátu.
1: Bezvadný, díky moc. Dík.
2: Tak jo, není zač. Mějte se hezky, pořádně to oslavte. Ahoj.
1: Díky, ahoj.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli,

0: Libora Domnichová, rodáka ze Semechnic, pro Jardu z Velký Jesenice, rodáka z Opočna, a protože každý bydlíme jinde než ve svém rodišti, tak bych dal od Deep Purple logicky Perfect Stranger.
1: Úplně geniálně,
0: geniálně zvoleno. A pro všechny býtáky a pro moji mamku a pro moji sestru, že ráno letějí do Bulharska, takže vlastně budou taky Perfect Stranger.
1: To si zvolil moc hezky. To určitě dáme a navíc si mi udělal radost, protože Perfect Strangers, to je moje oblíbená písnička, tak tu si dám rád.
0: Díky, měj se a naslyšenou.
1: Tak jo, ahoj.
0: Čau.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No dobrý večer, Franta, zdravím, Radku.
2: Ahoj, Franta.
1: Já volám, jestli chci Odiseu, a dneska by se udělal trochu změnu. Když by citrón stáňou ruce nad hlavou.
2: Máme ruce nad hlavou, jo, to bychom zase mohli oprášit, to je pravda.
1: Oprášit už taky dlouho nehrálo, takže bychom dneska Odiseu nechali odpočinout a dali bychom Staniu.
2: No, Odiseu už si objednal někdo jiný mezi tím, tak ta je tam už jasná, ale ten citron bychom mohli dát.
1: Jo, jseš moc hodnej a děkuji a přeju hezký večer a celý víkend.
2: Tobě taky, měj se hezky, užij si ho.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Dobrý večer, dovolal jsem se na písničku na přání.
2: Ano, přesně.
1: No tak úplně super, ale to je po dlouhý době.
2: No, tak dneska se to povedlo, vidíte.
1: Jo, chtěl jsem se zeptat, tady Pavel z Babylonu, chtěl jsem se zeptat, jestli by nešlo zahrát něco od Kleptna.
2: Kleptna, určitě, to víte, jo. Jo, určitě něco najdeme. Nějaký speciální přání?
1: Vůbec, nechám to na tobě a pro všechny, co vás poslouchají.
2: Ty od Kleptna tady máme takových věcí, tak doufám, že sahnu po tej správnej.
1: Hele, třeba kokain. To je proto ty mladý pitomce, protože travou to začíná a ten zbytek je hodně velký špatný, ne?
2: No, tak dobře, doufám, že to tady nebude jako návod, bráno.
1: Ne, to v žádném případě.
2: Spíš naopak, jako to je
1: právě.
2: Zdvižený prst. Tak dobře.
1: On to tam dobře popisuje, ne?
2: Jasně, no.
1: No, jo.
2: Tak jo, tak dáme kokain.
1: Tak díky moc.
2: Není zač?
1: Mějte se.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: No, Hrášek, ahoj, z Jindřichova Hradce.
2: Ahoj, ahoj.
1: Prosím tě, já bych chtěl nechat zahrát tu blatanku.
2: Ano, to by taky šlo.
1: Žeravé znamení osudu. A bylo by to pro moji manželku Ivetku, pro všechny osadníky na osadě Kohout v Jindřichově Hradci a Dožďára pro Petra a pro Lenku.
2: Dobře, těm všem...
1: A samozřejmě pro všechny bíďáky, jako jo, abych nezapomněl.
2: Tak, těm všem to pošleme. Přemýšlím, dneska se to trošku zvrhlo jako ve večer domácí tvorby. Hodně si objednáváte český kapely a slovenský, což tedy vůbec není na škodu. Naopak, ať se to trochu naředí a prostřídá. Tu blatanku jsme dlouho nehráli, to je pravda. Tak...
1: Byli právě s nima, jako ta Lenka jako má hodně ráda a manželka taky, tak jako říkám, zkusíme to, jestli by se nenechala zahrát. Jsou rádi a pěkný.
2: Zkusili jste to, nechala, to víš, že jo.
1: Výborně.
2: Máte jí mít?
1: Děkuju.
2: Tak díky za tip, mějte se hezky a
1: ahoj.
2: Zase někdy naslyšenou. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na Rádiu Beat.
2: Rádio Beat, dobrý večer.
3: Čau, tady Jarda. Šlo by zahrát ke Kocourovi do Chrumce nad Cidlinou něco od Škorpionů za to, jak má výborné pivo a výborné výpečky.
2: No, tak to si zaslouží
3: to
2: určitě něco.
3: No. Výborně, děkujem.
2: Škoda, že tam nemůžu být s váma teda, teď jsem polknul na prázdno.
3: Oboje výborné.
2: No, nedá se nic dělat.
3: Tak, dobrá, děkujeme moc.
2: Někdy příště třeba, ale dobrá, ten Skorpion tam poušlu určitě, jo?
3: Dobrý, díky, tak jo, čauky.
2: Ahoj.

0: taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj Radku, to je Jirka ze Zbraslavy.
2: Nazdár,
1: Jirko. Já bych měl prozbičku, máme nahlídání vnoučata, sedíme tady teďka u grilu, pendluje mezi grilem a bazénem a chtěl bych pro malý býťáky nechat zahrát od kapely Brutus skladbu Dlažební kostka.
2: To si myslím, že to jim udělá radost.
1: Oni to prej i znají dokonce.
2: Jo. Šel pes do lesa, potkal dlažební kostku. Jo, jo, to je oblíbená písnička.
1: Dlažební kostko, kam jdeš?
2: Já jdu do lesa a tak dále. Ano, ano, dobrý, dobrý. Tak jo.
1: Tak děkujem.
2: Tak to dáme, jo, ať si malý zařádí pořádně.
1: Jasný. Tak díky moc a zdravím všechny býťáky.
2: Čau a zase ahoj. Se někdy ozvi s nějakým zajímavým tipem.
1: Jasně, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.

0: Na co máte chuť vy? Natočte si také v rokové pípě. Na Rádiu B.
1: Do konce dnešní rokové pípy už sice zbývá jenom necelá hodina, ale i v ní máte pořád ještě možnost si napsat nebo zavolat o muziku, kterou byste si ještě dneska večer chtěli poslechnout. Stačí svůj tip poslat na SMS bránu 720 001 222 anebo zkusit štěstí na lince 210 32 33 34. Klidný závěr večera a nerušený poslech i té poslední várky z rokové pípy vám přeje Radek Lajtl.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tu je Jozef s Monikou. My voláme zo Španielska, sme tu karavanom nedaleko Valencie, počúvame Rádio Beat a teda možno dal by som ti ťažšiu úlohu. Nepoznám žiadnu španielskú rockovú muziku. Ak by si niečo vedel nájsť, tak by nás to možno potešilo aj prekvapilo.
2: Tyjo, tak tohle je teda hodne ťažký úkol. Španielskou kapelu. Tyjo, no... Z hlavy teda tě určitě nic neřeknu, takhle to jsi mě překvapil, ale možná, že bych něco našel.
1: Tak kde najdeš, budeme radi, lebo hovorím, je to aj pre nás zaujímavé, pretože počúvame tu len tie ich pesničky a keby sme nemali rádio byť, tak by to bolo smutné.
2: No, teď jsem si vzpomněl, španělská kapela, ona teda není úplně španělská, ale jmenujou se Fairy Tale, ale tady od nich určitě nic mít nebudu. To je takovej styl jako Rhapsody, takovej ten Manover a podobně.
1: Aha.
2: To jsem kdysi někdy slyšel, ale tady určitě od nich nic nemám.
1: Tak no keď nie, tak potom v podstate moje obľúbené sú hardrockové kapely, ako je Kiss, AC/DC, Iron Maiden, ale od Kissu myslím ešte dneska som nepočul, tak ak tam nájdeš niečo.
2: Určite bych niečo našiel. Kiss, jo, to máš pravdu, ty sme ešte dneska nedali, tak hned jdu něco najít. To bude určite lehčí úkol, než najít něco ze španielského metalu nebo roku.
1: Dobre, super.
2: Takže ráme Kiss, to je tedy pro mě, jak říkám, jednodušší úkol a vám přeji samozřejmě krásnou dovolenou. Užívejte si Španělsko a Valencii a celý okolí.
1: Děkujeme a pozdravujeme všetkých a vás do rádia a i posluchačů.
2: Tak jo, tak se mějte hezky, užívejte si krásnou dovolenou. Ahoj.
1: Děkujeme, ahoj.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak abychom trochu prostřídali vaše zdroje přání, tak teď se zase podíváme třeba na maily. Ahoj, prosím zahrát písničku Motorkářská od Horky Žeslíže a bylo by to pro všechny účastníky i pořadatele setkání motorkářů Melechovský okruh. Děkuji, býťačka Petra. Tak tady asi není co dodávat, já doufám, že setkání motorkářů se vydařilo. No a stylově a tematicky samozřejmě vhodně vybraná píseň nemůže být žádná jiná než motorkářská.

0: Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: Čau Radku, tady Petra. Já bych chtěla nechat zahrát písničku Marii k jejím 84. narozeninám.
2: Pane jo, to je hezký.
1: Já totiž vím, že Maruška takhle v sobotu večer, než jde spát, tak si na chvíli pustí rokovou pípu. A kdyby se ti povedlo jí zahrát Queeny, který ona miluje, tak to by byla úplná pecka. Myslíš, že by to šlo?
2: No, ne, že by to šlo, to musí jít. Tyjo, 84 a poslouchá ještě Big Beat.
1: A Maruška je moje budoucí tchýně.
2: Jo, takhle.
1: No, a já na ní obdivuju jednu věc, jednu vlastnost, krom jiných teda. Tak ona je prostě člověk, který i přes všechny možné těžkosti pořád má tu sklenici, nebo vidí tu sklenici poloplnou. A tak jsem jí takhle chtěla do éteru za mě a za celou rodinu popřát všechno nejlepší, hodně zdraví a aby, když to asi není vždycky snadný, tak aby prostě pořád co nejdýl viděla tu sklenici poloplnou. Tak pustíš tam ty Queeny?
2: Určitě, to musím splnit, i kdybych nechtěl. Ale chci samozřejmě, protože ve 84 letech poslouchat ještě Big Beat, tak to jako dáma
1: tak
2: má
1: jestli,
2: tedy
1: jestli je
2: velkou...
1: Queen Big Beat.
2: Jo, tak, no když si říkala, je to poslouchá vždycky před spaním, to, jo, dobrý, tak někdo jo. Počítá ovce, někdo poslouchá rokovou pípu. jestli to uspí, tak v pohodě. No tak zahrajeme samozřejmě.
1: A
2: ta dáma má můj velký obdiv.
1: Díky.
2: Tak ji pozdravuj a ty Queeny, no, už teď to tam dávám a rovnou posílám.
1: Díky moc.
2: Taky děkujem. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Rocková pípa. Na rádiu Beat.
1: Věrný posluchač a velký rocker, býťák Petr ze Starého Hradiště u Pardubic, měl dneska podávat hlášení z festivalu Rock Castle v Krumlově. Ovšem věci se vyvinuly tak, že nemohl nakonec odjet kvůli pracovním povinnostem a volal mi smutný, abych mu aspoň tedy touto cestou vynahradil zážitek, který mu unikl, a jestli bych mu nepustil tedy kapelu Testament. Rocková pípa je pořád, kde plníme přání posluchačů, takže i tohle přání samozřejmě Petrovi splním rád a snad mu to aspoň takhle trochu vynahradím. Když už nemohl vidět Testament naživo, tak mu teď pošleme a dalším fanouškům téhle kapely samozřejmě taky pošleme jednu starou, ale pořád dobrou pecku Electric Crown. No a Petrovi přeju, ať se brzy dostane na nějaký jiný festák a ať si to vynahradí třeba někdy jindy.

0: Dvojka, která má říz. A ten výčepník. Roková pípa Rádia Beat.
1: Radku, zdravím tě, dobrý večer, Michal z Nejtku.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, Radku, zítra se chystáme na koncert Romana Dragouna do Lomečku u Mrákova. Tak mě napadlo, jestli bys tam neměl od Romana písničku Zdroj.
2: No, měl bych tady Zdroj, to víš, že jo.
1: Tak nám ji prosím tě zahraj, co naladíme na zítřejší koncert a zároveň by to mohla být i pozvánka pro býťáky na zítřejší večer.
2: Určitě tuhle krásnou věc zahraju rád a pokud to potěší fanoušky a ještě naláká právě na zítřek, tak pak je to v nejlepším pořádku.
1: Tak jo, díky a hezký večer.

0: Muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Dobrý večer, tady Báža z Pardubic. Můžu vás poprosit, mám rád a myslím si, že i být nějaký to bude taky. To oceněj, mám rád Frinka Zappu a z jeho desky Shake Herbouty bych si přál zahrát Bobby Brown. Je to možný?
2: Je to možný, určitě. Rádi splníme tohle přání. Frank Zappa, ten tady má hodně fanoušků. Myslím si, že býťáci budou rádi, když zase uslyší po čase tohohle chlapíka.
1: Jo, je to tvrdák a skvělý chlapík. A já bych to poslal pro vás, pro všechny, co se staráte o to skvělý rokový rádio.
2: Jo, děkuji.
1: A pro všechny býťáky, který ho poslouchají a který ho sluchají, protože jsou tady další rokový rádia, tak pro ně taky, protože jsme rokeři. A je to jedno, co posloucháme za rádio, ale je důležitý, co posloucháme za muziku.
2: Tak, přesně. Líp bych to neřekl. Tímhle bych to uzavřel a pošleme tam všem, který jsi jmenoval a na který jsi vzpomněl, tak jim pošleme Franka Zappu.
1: Skvělý, skvělý. Díky moc.
2: Měj se hezky. Ahoj.

0: text me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
0: And my name is Bobby Brown. Watch me now.
1: I'm going down.
2: Tak kterou dáme?
3: Je to na vás, býťáci.
2: Rocková pípa na rádiu Beat.
4: Dobrý večer, ahoj, tady Marta, zdravím tě. Pustíme Tři sestry Aleš, je to možno?
5: No, to tady pouštíme skoro každý týden, ale...
4: No, každý tak... týden, tak dejme jinou variantu, Jirka Schellinger, libovolný výběr na tobě.
5: No, přimlouval bych se spíš za toho Jirku, protože Aleš, ten tady šel hodně často, já bych byl pro, aby se to trošku prostřídalo.
4: Dobře, dejme Jirku, no, něco. Takhle, hrna, ne? Pokud by šlo z toho LPčka něco.
5: Jo, mě teda napadlo Léto s tebou, když je léto, ale klidně můžeme dát něco jiného.
4: Můžeme z toho Hrnaně něco.
5: Dobře, teda... vyberu něco z Hrnaně, to je taková klasika.
4: Jasně.
5: Tak jo, tak dáme teda ahoj. Jirku a vy se mějte hezky a užívejte si hezký večer. Ahoj.
4: Jo, taky. Ahoj, ahoj.

0: taková pípa. Na rádiu Beat.
1: Ahoj, Radku, tady Emma Zrubná.
2: Ale to jsou k nám hosti. Kde se tak flákáš takovou dobu?
1: Jsem byla na dovolení, tak jsem ti nezavolala.
2: To tě trošku závidím, no. Já teprve ještě pojedu, ale určitě jsi si užila. Tak povídej, co dneska budeme hrát?
1: Můžu poprosit Youngblooda.
2: Ty jo, ty mi dáváš teda.
1: On to na Spotify říká, že je prej, že rockovej, takže...
2: Jo, to jo, já tady snad něco i najdu, ale to jsi snad první, kdo si od tohle napsal nebo zavolal.
1: Jo, moje generace ho má totiž ráda, on to je teďka často v rádiu.
2: Dobře, tak ho dáme.
1: Tak jo, tak děkuju.
2: Měj se hezky, pozdravuj tatího Oldu, jestli si to dobře pamatuju.
1: No, jo, taťku Oldu, no.
2: No, tak taťku Oldu a tobě posílám toho Youngblooda. Tak jo, měj se.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Podmíráky netočíme. Nikdy. Roková pípa. Na rádiu Beat.
1: No, čau, rádio, tady Dekrek.
2: Ale nazdár, ahoj.
1: Čau, prosím tě, můžeme si nechat zahrát. Teda Genta, máš tam něco od něho?
2: Cat Scratch Fever, největší pecku.
1: No, ano, samozřejmě.
2: Tak to můžeme dát, jo?
1: Tak jistě, budem rádi.
2: Dobrá.
1: Zavím, že Vlačovice v kempu a žampíčko.
2: Hezký.
1: Jo, super.
2: Tak dáme Cat Scratch Fever. Já to nedávno zrovna pro někoho pouštěl a vzpomněl jsem si, že u nás to hrála jedna tancovačková kapela s českým textem Sleč ten svetr.
1: Já to neznám, to nevím.
2: Ne, to jako ani už tu kapelu snad si nepamatuju, jak se jmenovala, ale tohle mi nějak utkvělo v paměti. Vždycky, když to slyším, tak prostě Sleč ten svetr, tadavtav, jo. Tak vždycky vidím, jak jsme na to pařili jako 15-letý parchanti. Jo, dobrý. Tak jo, hele, jo? Tak to dáme a zdravím do Lhočovic, mějte se hezky a užijte si hezký večer.
1: Taky, zdravím všechny. Jo, čau.
2: Tak jo, ahoj.

0: muzika, která má říz. A ten výčepník. Rocková pípa Rádia Beat.
1: Rádio Beat, dobrý večer.
2: Pro svoji vnučku, pro Klárku, no něco takového pomalejšího, něco takovou pro 11letou slečnu.
1: Pomalou písničku takovou pro 11letou slečnu. Aha.
2: Je 11.
1: Tak dobře, tak já zkusím něco najít a doufám teda, že se jí to bude líbit.
2: Tak jo, je to Doplníková. Děkuji.
1: Doplníková, výborně.
2: Doplníková.
1: Tak já zkusím vybrat třeba kapelu, kterou jsme dlouho nehráli, kapelu Blackstone Cherry. A to se jí bude líbit určitě.
2: Dobře, tak jo.
1: Tak se mějte hezky.
2: Taky se mějte hezky, děkuji.
1: Pozdravujte mladou slečnu a ať pořádně poslouchá.
2: Naschledanou.

0: Tak kterou dáme?
1: Je to na vás, býťáci.
0: Rocková pípa. Na rádiu Beat.
2: Tak býťáci, jsme na konci dnešní rockové pípy. Ale ještě předtím, než si dáme ten úplně poslední kousek na vaše přání, tak bych chtěl zase poděkovat všem, kteří nám pomohli tu dnešní rockovou pípu naplnit tou nejlepší muzikou. Tím, že mě zavolali, napsali nebo nějak prostě doručili svoje přání. Mimochodem těch dneska přišlo opravdu rekordní množství a mrzí mě, že jsem nemohl splnit úplně všechna ta vaše přání, ale třeba to vyjde příště. Těším se s vámi zase na další setkání tady v našem virtuálním výčepu. Když to dobře spočítám, tak to bude přesně za 164 hodiny. To vidíte, to už je za chvilku. No a dneska tady mám pro vás ještě na závěr jednu poslední píseň. A bude to ta, o kterou si napsal býťák Jirka, mimochodem největší fanoušek Bruce Dickinsona, a právě jednu jeho píseň, konkrétně Chemical Wedding, by dnes chtěl věnovat své partnerce Alči. A to jako opožděný dárek k jejímu svátku, který měla ve čtvrtek. Takže tenhle malý hudební dárek od Bruce Dickinsona teď posílám nejenom Alče, ale na závěr dnešní rokové pípy i všem ostatním býťákům a býťačkám. Pohodový zbytek krásného letního víkendu a klidnou a dobrou noc vám přeje Radek Lajtl.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Ať zít snu země zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat. Klasik rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Kdo je ta dáma na intelektu? Která rty smáčí ve skleničce sektu? Mění tajem.

ta dáma, že velice bystrá, co prý má slovo.

Paříži koži, hedvábí z Číny, která vždy tuší v kultuře změnu. Neboť zná pramen, zná ty tu ženu.

žhněte zase čerstvé těsto, aby mu cenu dalo i město, která zná dobře mění cenu. A kdo pak by neznal